0: Pekaři potřebují mladší posily. V pekárenství totiž mladí lidé chybí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň A co když, kterou před novináři zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd. Chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Právě malý zájem o pekařské řemeslo a rostoucí náklady patří mezi hlavní problémy pekařů. Pekárenství potřebuje podle svazu zhruba 1000 absolventů každý rok. Aktuálně jich obor dokončí asi 200. Český mejdan s Impulzem bude letos v černozlatých barvách. Návštěvníci naší největší hudební akce se v sobotu v pražské O2 aréně můžou do oslav jubilejního ročníku zapojit tím, že si na sebe oblečou něco v této barevné kombinaci. Připravený je mimořádně pestrý program. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že děním na skoro 5-hodinové hudební show bude částečně žít i naše vysílání.
1: Mejdan si užijí i posluchači, kteří nedorazí do O2 arény, protože budeme přenášet hned několik věcí z Českého mejdanu s Impulzem. Je to 10. ročník jubilejní. Naše vysílání startuje v sobotu 17. října už ve 4 hodiny. Připravíme pro posluchače živák Činasky, Olympic a Mirai.
0: Kromě toho budou do našeho mobilního studia přicházet i hosté jako Michal David nebo Petr Janda. Popíšeme také zákulisí akce. V ostravské zoo se narodila dvě mláďata levharta ceylonského. Chovatelé to považují za velký úspěch, protože za poslední rok se jedná o jediná mláďata narozená v rámci evropského programu. Populace levhartů ceylonských v lidské péči je nevelká. V evropských zahradách čítá jen 60 jedinců.
2: Novorozená ostravská mláďata jsou plně závislá na péči samice, která je zkušenou matkou. Chovatelé zde nijak nezasahují, všechno ale sledují prostřednictvím kamer. Brloch má vyhřívanou podlahu a samice ho udržuje v čistotě tím, že po svých mláďatech konzumuje exkrementy a sama se chodí vyprazňovat mimo brloch. Chovatelé tak mají jistotu, že v tomto uzavřeném prostoru nehrozí šíření infekce. Levharty ceylonské zahrada chová už bezmála 50 let. Za tu dobu se povedlo úspěšně odchovat 17 mláďat této největší kočky Srí Lanky. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Zelensky je z Trumpova obratu zklamaný. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident řekl, že je bolestivé, když si jeho americký protějšek vybere jinou stranu, než je Ukrajina. Litoval také, že jeho země bránící se ruské ozbrojené agresi v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vůdcem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Kvůli ruské agresi na Ukrajině je přitom zatížená západními sankcemi. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenský. Trump zároveň tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za které podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Popírá tím, že by za zdražením byla americko-izraelská válka s Íránem, kvůli které jsou omezené dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Dohrávka 6. utkání fotbalové první ligy se dočkala vítěze. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Původně se mělo utkání odehrát už na konci srpna. Tehdy se ale nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe narazí za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Tentokrát se bude hrát v Mladé Boleslavi. Dnes bude převládat sluníčko, ještě ráno se ale místy prosadí mlhy. Během dne může být zejména na Moravě a ve Slezsku i místy oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Zuzko, ty vstaň, já už bych to asi taky díl nevydržel. Chlapci, držte rytmus. A Miluško, ty jdeš jako po lese, tady je sasanka, vlevo je kňour a já ti dělám nevnavný návrh.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Česko znovu zasáhne velké sucho. Na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně, postihovat bezmála třetinu Česka. A to i přesto, že vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci na webu projektu InterSucho. Situace v hlubší vrstvě půdy je špatná dlouhodobě. Teď se znovu zhoršuje stav i v povrchové vrstvě. V minulém týdnu na většině území pršelo jen málo a tento týden má být skoro bez deště. Sídliště v Chodově na Sokolovsku projde změnou. Má tu být lepší parkování, také nové chodníky a hezčí okolí domů. Chodovská radnice už chystané změny konzultuje s místními.
1: Největší projekty se týkají sídliště od bojářů a paneláků na Husově ulici. Místní už základní vizi znají a líbí se. Město počítá, že modernizaci, která zároveň zpřístupní břehy Chodovského potoka a mezi domy doplní zeleň a mobiliář, zafinancuje Evropská unie. Celkově je potřeba 30 milionů. Jako kompenzaci za útlum těžby uhlí by chodovská sídliště mohla dostat až 15 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu dneškem klesá o 10 haléřů. Litr tak může stát až 47 korun a 11 haléřů. U nafty se cenový strop nepatrně zvýší, a to o 2 haléře na 48 korun 63 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda začala ceny paliv regulovat v reakci na rychlé zdražování kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce měsíce. Návštěvníci českého mejdanu s Impulzem se v sobotu naladí už před akcí. Hned vedle O2 arény budeme mít v den megakoncertu zónu s pódiem a hosteskami. Zábava tak začne už během sobotního odpoledne.
3: Marketingový ředitel Impulzu Michal Rajnoch odhaluje bonusový program.
4: Vystoupí tam Hubeníci, Groove Army a Toky a budeme tam mít také Love Song Orchestru, která by měla návštěvníkům koncertu připravit takové hezké přivítání a navodit je na atmosféru, kterou následně zažijí prostě po tu aréně.
3: Bez mejdanové atmosféry nenecháme ani ty posluchače, kteří se naší největší hudební akce nemůžou zúčastnit. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že budeme přímo z místa dějiště živě vysílat.
5: Do našeho mobilního studia, které bude v O2 aréně, dorazí exkluzivní hosté. Vyspovídáme Petra Jandu, Michala Davida a nahlídneme i do backstage, do toho, jak se tvoří český mejdan s Impulzem.
3: Několikrát se během večera taky živě propojíme přímo s pódiem.
5: Budeme přenášet Šinasky, Olympic a Mirai, tři velké hvězdy letošního českého mejdanu.
3: Mejdanové vysílání skončí až ve 10:45. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Hokejisté Plzně potvrdili úžasnou formu. V Lize mistrů zůstali 100% i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finské Saipy 6-3. Postupy vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Bílí Tygři si po úvodních dvou porážkách bez bodového zisku připsali čtvrtou výhru za sebou. Do vyřazovací části díky tomu postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dřív si totiž zajistili postup Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu. Dnes čekáme hlavně sluníčko, mraky se objeví nejvíc na Moravě a ve Slezsku. Ráno se můžou vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Naměříme maximálně mezi 12 a 17 stupni. Ze zpráv je to všechno, příjemný poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází jich, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Pekaři potřebují mladší posily. V pekárenství totiž mladí lidé chybí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň A co když, kterou před novináři zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd. Chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Právě malý zájem o pekařské řemeslo a rostoucí náklady patří mezi hlavní problémy pekařů. Pekárenství potřebuje podle svazu zhruba 1000 absolventů každý rok. Aktuálně jich obor dokončí asi 200. Český mejdan s Impulzem bude letos v černozlatých barvách. Návštěvníci naší největší hudební akce se v sobotu v pražské O2 aréně můžou do oslav jubilejního ročníku zapojit tím, že si na sebe oblečou něco v této barevné kombinaci. Připravený je mimořádně pestrý program. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že děním na skoro 5hodinové hudební show bude částečně žít i naše vysílání.
1: Mejdan si užijí i posluchači, kteří nedorazí do O2 arény, protože budeme přenášet hned několik věcí z českého mejdanu s Impulzem. Je to 10. ročník jubilejní. Naše vysílání startuje v sobotu 17. října už ve 4 hodiny. Připravíme pro posluchače živák Chinaski, Olympic a Mirai.
0: Kromě toho budou do našeho mobilního studia přicházet i hosté jako Michal David nebo Petr Janda. Popíšeme také zákulisí akce. V ostravské zoo se narodila dvě mláďata levharta ceylonského. Chovatelé to považují za velký úspěch, protože za poslední rok se jedná o jediná mláďata narozená v rámci evropského programu. Populace levhartů ceylonských v lidské péči je nevelká. V evropských zahradách čítá jen 60 jedinců.
2: Novorozená ostravská mláďata jsou plně závislá na péči samice, která je zkušenou matkou. Chovatelé zde nijak nezasahují, všechno ale sledují prostřednictvím kamer. Brloch má vyhřívanou podlahu a samice ho udržuje v čistotě tím, že po svých mláďatech konzumuje exkrementy a sama se chodí vyprazňovat mimo brloch. Chovatelé tak mají jistotu, že v tomto uzavřeném prostoru nehrozí šíření infekce. Levharty ceylonské zahrada chová už bezmála 50 let. Za tu dobu se povedlo úspěšně odchovat 17 mláďat této největší kočky Srí Lanky. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Zelensky je z Trumpova obratu zklamaný. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident řekl, že je bolestivé, když si jeho americký protějšek vybere jinou stranu, než je Ukrajina. Litoval také, že jeho země bránící se ruské ozbrojené agresi v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vůdcem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Kvůli ruské agresi na Ukrajině je přitom zatížená západními sankcemi. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenský. Trump zároveň tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za které podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Popírá tím, že by za zdražením byla americko-izraelská válka s Íránem, kvůli které jsou omezené dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Dohrávka 6. utkání fotbalové první ligy se dočkala vítěze. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Původně se mělo utkání odehrát už na konci srpna. Tehdy se ale nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe narazí za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Tentokrát se bude hrát v Mladé Boleslavi. Dnes bude převládat sluníčko, ještě ráno se ale místy prosadí mlhy. Během dne může být zejména na Moravě a ve Slezsku i místy oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

wozu pomaloučku před. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Česko znovu zasáhne velké sucho. Na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně, postihovat bezmála třetinu Česka. A to i přesto, že vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci na webu projektu InterSucho. Situace v hlubší vrstvě půdy je špatná dlouhodobě. Teď se znovu zhoršuje stav i v povrchové vrstvě. V minulém týdnu na většině území pršelo jen málo a tento týden má být skoro bez deště. Sídliště v Chodově na Sokolovsku projde změnou. Má tu být lepší parkování, také nové chodníky a hezčí okolí domů. Chodovská radnice už chystané změny konzultuje s místními.
1: Největší projekty se týkají sídliště od bojářů a paneláků na Husově ulici. Místní už základní vizi znají a líbí se. Město počítá, že modernizaci, která zároveň zpřístupní břehy Chodovského potoka a mezi domy doplní zeleň a mobiliář, zafinancuje Evropská unie. Celkově je potřeba 30 milionů. Jako kompenzaci za útlum těžby uhlí by chodovská sídliště mohla dostat až 15 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu dneškem klesá o 10 haléřů. Litr tak může stát až 47 korun a 11 haléřů. U nafty se cenový strop nepatrně zvýší, a to o 2 haléře na 48 korun 63 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda začala ceny paliv regulovat v reakci na rychlé zdražování kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce měsíce. Návštěvníci českého mejdanu s Impulzem se v sobotu naladí už před akcí. Hned vedle O2 arény budeme mít v den mega koncertu zónu s pódiem a hosteskami. Zábava tak začne už během sobotního odpoledne.
3: Marketingový ředitel Impulzu Michal Rajnoch odhaluje bonusový program.
4: Vystoupí tam Hubeníci, Groove Army a Toky a budeme tam mít také Love Song Orchestru, která by měla návštěvníkům koncertu připravit takové hezké přivítání a navodit je na atmosféru, kterou následně zažijí prostě po tu aréně.
3: Bez mejdanové atmosféry nenecháme ani ty posluchače, kteří se naší největší hudební akce nemůžou zúčastnit. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že budeme přímo z místa dějiště živě vysílat.
5: Do našeho mobilního studia, které bude v O2 aréně, dorazí exkluzivní hosté. Vyspovídáme Petra Jandu, Michala Davida a nahlídneme i do backstage, do toho, jak se tvoří český mejdan s Impulzem.
3: Několikrát se během večera taky živě propojíme přímo s pódiem.
5: Budeme přenášet Shinasky, Olympic a Mirai, tři velké hvězdy letošního českého mejdanu.
3: Mejdanové vysílání skončí až ve 10:45. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Hokejisté Plzně potvrdili úžasnou formu. V Lize mistrů zůstali 100% i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finské Saipy 6-3. Postupy vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Bílí Tygři si po úvodních dvou porážkách bez bodového zisku připsali čtvrtou výhru za sebou. Do vyřazovací části díky tomu postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dřív si totiž zajistili postup Pardubice. V osmifinále ale se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu. Dnes čekáme hlavně sluníčko, mraky se objeví nejvíc na Moravě a ve Slezsku. Ráno se můžou vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Naměříme maximálně mezi 12 a 17 stupni. Ze zpráv je to všechno, příjemný poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích.

0: Je veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera,

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: Co se ti stalo?
1: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
2: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
1: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
2: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
1: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Pekaři potřebují mladší posily. V pekárenství totiž mladí lidé chybí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň A co když, kterou před novináři zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd. Chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Právě malý zájem o pekařské řemeslo a rostoucí náklady patří mezi hlavní problémy pekařů. Pekárenství potřebuje podle svazu zhruba 1000 absolventů každý rok. Aktuálně jich obor dokončí asi 200. Český mejdan s impulzem bude letos v černozlatých barvách. Návštěvníci naší největší hudební akce se v sobotu v pražské O2 aréně můžou do oslav jubilejního ročníku zapojit tím, že si na sebe oblečou něco v této barevné kombinaci. Připravený je mimořádně pestrý program. Programový ředitel impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že děním na skoro 5hodinové hudební show bude částečně žít i naše vysílání.
2: Mejdan si užijí i posluchači, kteří nedorazí do O2 arény, protože budeme přenášet hned několik věcí z Českého mejdanu s impulzem. Je to 10. ročník jubilejní. Naše vysílání startuje v sobotu 17. října už ve 4 hodiny. Připravíme pro posluchače živák Činasky, Olympic a Mirai.
1: Kromě toho budou do našeho mobilního studia přicházet i hosté jako Michal David nebo Petr Janda. Popíšeme také zákulisí akce. V ostravské zoo se narodila dvě mláďata levharta ceylonského. Chovatelé to považují za velký úspěch, protože za poslední rok se jedná o jediná mláďata narozená v rámci evropského programu. Populace levhartů ceylonských v lidské péči je nevelká. V evropských zahradách čítá jen 60 jedinců.
3: Novorozená ostravská mláďata jsou plně závislá na péči samice, která je zkušenou matkou. Chovatelé zde nijak nezasahují, všechno ale sledují prostřednictvím kamer. Brloch má vyhřívanou podlahu a samice ho udržuje v čistotě tím, že po svých mláďatech konzumuje exkrementy a sama se chodí vyprazňovat mimo brloch. Chovatelé tak mají jistotu, že v tomto uzavřeném prostoru nehrozí šíření infekce. Levharty ceylonské zahrada chová už bezmála 50 let. Za tu dobu se povedlo úspěšně odchovat 17 mláďat této největší kočky Srí Lanky. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Zelensky je z Trumpova obratu zklamaný. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident řekl, že je bolestivé, když si jeho americký protějšek vybere jinou stranu, než je Ukrajina. Litoval také, že jeho země bránící se ruské ozbrojené agresi v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vůdcem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Kvůli ruské agresi na Ukrajině je přitom zatížená západními sankcemi. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenský. Trump zároveň tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za které podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Popírá tím, že by za zdražením byla americko-izraelská válka s Íránem, kvůli které jsou omezené dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Dohrávka 6. utkání fotbalové první ligy se dočkala vítěze. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Původně se mělo utkání odehrát už na konci srpna. Tehdy se ale nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe narazí za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Tentokrát se bude hrát v Mladé Boleslavi. Dnes bude převládat sluníčko, ještě ráno se ale místy prosadí mlhy. Během dne může být zejména na Moravě a ve Slezsku i místy oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, Adam Kuřica přeje poklidné a ničím nerušené čtvrteční ráno. 15. říjen bude opět ve znamení české muziky let 60. až 80. Tady na rádiu Český impuls si pouštíme Lenku Filipovou písničku Za všechno může čas.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, dále si společně poslechneme Jiřího Helekala písničku od Žampionu k bedle.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Čtvrtek, 15. říjen a taky muzika z roku 1972. Ta nás čeká v rámci naší první ranní hudební dvojice, a to po půl sedmé. S cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme místo, kde žili lovci lebek. Více se dozvíme o půl druhé. Nejvíc žárlí proutníci, vlastně proutnice. Přesvědčí se o tom Vladimír Brabec s Jiřinou Bohdalovou v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Já vám přeji pohodové vstávání do nového dne a teď už další muzika let 60. až 80. Jiří Helekal, písnička od Žampionu bedle.

0: Dobré ráno, Rádio Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne. Máme čtvrtek, 15. říjen, do 6:30, další muzika, ale 60. až 80. Za malou chvíli Lucka Bílá, písnička Trouba. Zajímá mě opět, do jakého čtvrtečního rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou, jaké podzimní ráno máte, to vše mi můžete napsat. Číslo k nám je 734 787 981. Píšete na náš WhatsApp nebo posíláte klasické SMSky a to na stejné číslo. Těším se na naši spolupráci.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 15. říjen, doufám, že máte fajn ráno s naší muzikou let 60. až 80. Po půl sedmé Michal David, skladba Zabitej čas. Teď už se ale dozvíme novinky z domova, ze světa i ze sportu a taky, jaké nás dnes čeká počasí. Předávám slovo do redakce.
1: Dobré ráno. Vražetkyni ze žďárské školy umožnil soud přesun do běžné léčebny. Zemědělci mohou ode dneška žádat o podporu na dopady krize na Blízkém východě. Poslanci by mohli debatovat o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. U Hormuzského průlivu se za 24 hodin potopily dvě nákladní lodě. A fotbalisté Bohemians v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. A meteorologové čekají polojasno až oblačno, teď ráno se budou jen ojediněle objevovat mlhy. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré ráno, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 15. říjen, máme po půl sedmé. Na řadě je naše první ranní hudební dvojice a ta nám spojila muziku z roku 1972. Nabídnu skupinu Rangers se skladbu Julian a pak nás také nemine Petra Černocká, píseň Saxana. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 15. říjen, při pohledu na hodinky zjistíte, že se nám blíží 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě duet Náš song, Marcel Holanová a Karel Gott. Budeme rádi, když mrknete na naše facebookové stránky. My tam společně s vámi řešíme českou muziku let 60. až 80. Jsme rádi za každý komentář, za každou reakci. Některé z nich se dostanou i do našeho éteru. Ostatně podívejte se a přesvědčte se sami. www.facebook.com/Český impuls a stále hledáme nové přátelé našeho rádia a příznivce muziky let 60. až 80.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Dva McPops nestačí. Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno. Balíčky z Číny zřejmě opět podraží. K zavedenému clu přibude další poplatek. Jeho zavedení se plánuje od listopadu. Jedná se o manipulační poplatek ve výši zhruba 50 korun za položku. Jeho zavedení závisí na dokončení legislativního procesu na úrovni Evropské unie. Po zavedení cla od letošního července už výrazně klesl počet levných položek dovážených z Číny. Zatím ale není jasné, zda lidé začali více nakupovat u tuzemských obchodníků nebo asijská tržiště jen změnila způsob doručování. Letos v červnu přišlo do Česka 13,5 milionu levných položek v zásilkách, v září už jen 2,5 milionu. Průměrná zásilka se zmenšila z více než 6 položek na zhruba 3. Stát na novém clu vybral už téměř 660 milionů korun. Ústí nad Labem má po volbách jasno, město povede v příštích 4 letech koalice Jedno Ústí, která vyhrála hlasování s dostatečným náskokem a nepotřebuje k sobě žádné další partnery. V 37 členem zastupitelstvu bude mít 22 zastupitelů. Ústí nad Labem jako primátor povede dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska.
4: Díváme se na to jako na obrovskou příležitost pro Ústí nad Labem a vzhledem tomu, že tam nemáme přímo dalšího koaličního partnera jinýho než naše strany v radě, tak komplet zrealizujeme náš program.
3: Koalici Jedno Ústí tvoří 7 stran a hnutí. Na kandidáce měla kromě nestraníků například členy Pirátů, TOP 09 nebo Starostů. Hnutí ANO odchází v krajském městě po 8 letech do opozice. Zemědělci mohou žádat o podporu. Ode dneška přijímá Státní zemědělský intervenční fond žádosti o mimořádné příspěvky za dopady krize na Blízkém východě. Zemědělci obdrží 264 milionů korun z evropské rezervy. Peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Úřad bude žádosti přijímat do 31. října. Podporu farmáři obdrží nejpozději do 28. února 2027. Fotbalisté Bohemian zvládli dohrávku s Mladou Boleslaví. Pražané Středočechy porazili těsným výsledkem 1-0. Branku už v prvním poločase vstřelil z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Boleslav. Oba týmy na sebe narazí znovu za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Hrát se bude tentokrát v Mladé Boleslavi. No a dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno se budou jen ojediněle objevovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 7 hodině, Adam Kuřica, přeje hezké ráno, čtvrtek 15. říjen, dnešní ranní téma bude o pohádkových postavách, více už za malou chvíli. No a pokud teď právě třeba snídáte, přeji dobrou chuť a vybral jsem pro vás písničku, která se k tomu hodí. Co myslíte? Jiří Korn, skladba Té, co snídá.

0: Za 3 minuty 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční ráno, 15. říjen. Tyjo, teď si tak říkám, že tento týden utekl opravdu, nebo utíká a strašně rychle. Nedávno tady bylo pondělí a už máme zase čtvrtek. Hezké čtvrteční ráno přeje paní Helča, která z Kraslic hlásí 1 stupeň, 3 stupně a mlhu má v Nímnici pan Zbyněk. Co vy ostatní, do jakého čtvrtečního podzimního rána jste se probudili? Určitě mi to můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981. Textovky posíláte na náš WhatsApp nebo na naši SMS bránu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Čtvrteční ranní impulzovice Krabička ukrývá Ladislava Štajdla písničku Ospalé ráno. Více prozradí Dalibor Janda po 7:30. Kolega Saša Hemala bude vysílat své televizní tipy, těšit se na ně můžeme o 12:30. Medvídek Pů, tato pohádková postava, slaví tento týden 100 let. Je možné, že vás jako Medvídek Pů minul, přeskočil o tom, ale to rozhodně to ranní téma úplně nebude. Spíš je to taková jako berlička, která nás přivedla k tomu zaměřit se na pohádkové hrdiny našeho dětství, případně koho dnes obdivují, milují vaše vnoučata, vaše děti. To vše nám můžete říci 604-111-211, číslo k nám znáte. První reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut. Máme za minutu 7:45, přeji hezké ráno a teď už duet Láska prý Karel Černoch a Petr Dvorský.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 15. říjen, blíží se nám 7:30, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, naše ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. Představte si to, že Medvídek Pooh tento týden slaví 100 let. 100 let příběhů, které znají děti, rodiče i prarodiče a právě to je možná nejhezčí. Některé pohádkové postavy prostě nestárnou. A my se ptáme, kdo byl pohádkový hrdina vašeho dětství a koho dnes milují vaše děti, případně vnoučata. Sledovali jste Medvídka Pooh a která pohádková postava podle vás funguje i po desítkách let? Měli jste jako děti oblíbenou pohádkovou postavu? Byla to postava z knížky, večerníčku nebo filmu? Je nějaká pohádka, kterou jste milovali a dnes ji čtete nebo pouštíte vlastním dětem?
1: Od roku 91, i když jsem ročník 85, tak nezapomenu na Kačeří příběhy, Rychlou rotu, Gumítky, Letohrádky s Méďou Balúem. Na tohle do smrti člověk nezapomene.
2: Dobré ráno. Mně se vybaví rodina Smolíkových a jejich praštěný Ládínek.
0: Jasně, Pišta Hufnágl, Láska a zmládí Gáby Smolíkové, jsme doma. Co vy a pohádkové postavy hrdinové vašeho dětství, koho dnes sledují vaše vnoučata, vaše děti? Dejte nám vědět 604-111-211. Blíží se zprávy s kolegou Vítkem Zábranským. Do 7:30 další naše muzika.
3: Ranní sprcha, která vás probere.
4: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
3: Jedině v koupelně, která má styl.
4: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
3: Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
12: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
13: Počkat, někdo ale chybí.
12: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

Hrajeme vám slovensky. Každý

0: Půl osmé, posloucháte Český Impuls rádio pro radost ze života. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Petra Janů, Petr Janda, duet dvou péček, skladba s názvem Jedeme dál. A jedeme dál i v našem programu. Na řadě je teď kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Ministerstvo financí dnes vydává tříměsíční obligace z druhé emise dluhopisů republiky. Sněmovna schválila omezení plynů pro klimatizace nebo tepelná čerpadla. Policie na Slovensku obvinila 18-letého studenta, který vyhrožoval s nožem v ruce zabitím pedagogovi ve škole ve městě Velké Kapušany. Do užšího výběru filmů nominovaných na Evropské filmové ceny se dostal snímek slovenského režiséra Ostrovského Pramen s českou herečkou Aňou Geislerovou. A kanoistou roku se stal mistr světa i Evropy ve vodním slalomu kajakář Jakub Krejčí. A dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno se ještě můžou sem tam objevovat mlhy a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 3:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 15. říjen, přeji hezké ráno. Na řadě je naše impulzovic krabička, máme v ní skladatele, kapelníka a taky zpěváka Ladislava Štajdla, písničku Ospalé ráno. Více prozradí Dalibor Janda, který mimo jiné nakousne i to, jaký hit má právě od Ladislava Štajdla. Máme za 3:45.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Pokud vím, Ladislav Štajdl zpíval jen občas. Byl to především vynikající kapelník a výborný skladatel. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl od něj písní několik a jedna z nich byl velký hit Oheň, voda, vítr. Když už ale něco naspíval sám, byl to většinou hit. Já jsem měl rád dvě jeho písničky, Mžíti do vlasů a Ospalé ráno. Tu druhou vám teď pustím. Byl to jeden z největších hitů roku 1979 a je na něm vidět, že Štajdl měl obrovský smysl pro romantiku.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek 15. říjen, blíží se nám 8. hodina. Do zpráv celou ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. je přeji pohodové vstávání s naším rádiem. V ranním tématu se bavíme o tom, že Medvídek Pů tento týden slaví 100 let. Možná vás ta pohádka přeskočila, minula to ale vůbec nevadí, protože nás zajímá, kdo byl pohádkový hrdina vašeho dětství, koho dnes milují vaše děti nebo vnoučata, je nějaká pohádka, kterou jste milovali a dnes ji čtete nebo pouštíte vlastním dětem. Měli jste jako děti oblíbenou pohádkovou postavu? Byla to postava z knížky, večerníčku nebo filmu?
1: Za mě top postava z večerníčku je nezapomenutelný pan Prachář a postava Trantumberka.
2: Miloval jsem krkonošský pohádky a směřovala jsem svoje děti vždycky k těm klasikům, jako je Rákosníček a Machaše Bestová, Maxi Pesvík.
0: Já jsem se teď úplně vrátil do dětství. Takovým mým dětským koloritem v sobotu a v neděli bylo vstát před šestou, zbudit rodiče, běžet za nimi do ložnice, poprosit je o to, ať mi pustí televizi, a tam už to prostě jelo od rána až do dopoledne, jedna taková ta kreslená seriálová pohádka za druhou. Nevím, jestli to takhle ještě funguje dnes, když máme ty streamovací platformy a člověk si vlastně může pustit cokoliv i hned na co si vzpomene. Tak schválně, jak to je u vás doma, koho dnes milují vaše vnoučata, vaše děti, kdo byl pohádkový hrdina vašeho dětství, 604-111-211, to je číslo k nám.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a 2letou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

0: s kořicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Dobré ráno. Silniční zákon čekají rozsáhlé změny. Pokud novela ministerstva dopravy projde, dotkne se každodenního života statisíců řidičů. Připravované změny shrnuje zpravodajský web iDnes.cz. Změnit se má systém vymáhání pokud napříč Evropskou unií. Dosud si státy mohly předávat informace jenom u 8 dopravních prohřešků. Novela tento okruh více než dvojnásobuje. Případů se má ujmout celní správa, která bude nezaplacené zahraniční pokuty vymáhat jako exekuci. Další klíčovou změnou pro motoristy je prodloužení platnosti řidičského průkazu. Nově by se měl vydávat na 15 místo současných 10 let. Zpravodajský web iDnes.cz popisuje i další chystané novinky. Jedna z nich se týká také karavanů. Povolená rychlost u obytných vozů má vzrůst na 100 km v hodině. Návrh je teď v mezirezortním připomínkovém řízení, pak zamíří na vládu. Novela silničního zákona by mohla platit od poloviny příštího roku. Student na Slovensku vytáhl nůž na učitele, vyhrožoval mu zabitím. Policisté ho obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrožování, a to závažnějším způsobem. Za to na Slovensku hrozí až 3 roky za mřížemi. Prokurátorka podala soudu návrh na vzetí do vazby. Nejde o první podobný incident. Prokurátor Žilinka oznámil, že policisté i žalobce na Slovensku pochybili po nedávném incidentu, při kterém 18-letý mladík se sekerou v ruce vyhrožoval u školy ve vesnici Čeladice žákovi a varoval, že přijde do školy. Policie a příslušní žalobce podle něj včas nezahájili v této věci stíhání. U budovy číslo 34 ve Zlíně se bude uklízet. Obrovská halda stavební suti na místě vyhořelé stavby začne brzy mizet. Do konce týdne se rozhodne, kdo a jak ji zlikviduje. V pátek končí výběrové řízení.
3: Výběrové řízení je dvoukolové. Podle informací ze společnosti Krim, která vlastnila budovu číslo 34, skončí za účasti řady zájemců tento pátek. Úkolem vítěze bude co nejdříve začít s odvozem zhruba 140 tisíc tun stavební suti, kovových i skleněných odpadů, které na místě po požáru z 9. července a následné řízené demolici zbyly. Nadále platí zadání. Místo by mělo být tak říkajíc čisté do poloviny prosince letošního roku. Jan Čada, Zlín.
2: Hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100%. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Do vyřazovací části postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistili postup i Pardubice. No a dnes čekají meteorologové polojasno až oblačno. Sem tam se ještě může objevit mlha, která se bude během dopoledne rozpouštět, a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké ráno. Svátek dnes se slaví dámy s jménem Tereza a Terezie. Pozdravujeme, přeji vše nejlepší, užijte si ten váš dnešní sváteční den. A teď už muzika let 60. až 80. V stínu Kapradiny zpívá nám Jana Kratochvílová.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno nám z Neratovic přeje paní Eva, která hlásí polojasno, 6 stupňů. Paní Eva přeje všem klidný den a také se nám ozval pan Jiří Zičínska, který hlásí mlhu a 5 stupňů. Moc děkuju za pozdravy, posíláme naspátek, přeji hezké ráno a za malou chvíli knoflíky lásky, duet Ivety Bartošové a Petra Sepešio. Vaše další zprávy právě ohledně počasí sbírám na našem WhatsAppu, případně na SMS bráně, číslo je stejné 734787981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Skalní písničky, tak ty nás čekají v naší další hudební dvojici. Uslyšíme Milana Drobného a zaspívá také Naďa Urbánková. Více prozradím po 8:30. Na Facebooku Rádia Český impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Zjišťujeme, jestli už u vás letos mrzlo. Já si vzpomínám, že už jsme tu měli i nějaké minusové teploty, jak jste nám psali. Tak co mrzlo už u vás? www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Pokud se rádi zaposloucháte do písniček z těchto hudebních žánrů, určitě si nás pusťte i po 19. hodině. 8:45, čtvrtek, 15. října, doufám, že se máte fajn, přeji hezké ráno z rádia Český impuls a teď už knoflíky lásky.

0: Dobré ráno, čtvrtek 15. října, blíží se půl devátá. Medvídek Pů tento týden slaví 100 let a tato slavná pohádková postava nás přiměla k rannímu tématu 100 let příběhu, které znají děti, rodiče i prarodiče, a to je možná to úplně nejhezčí. Zkrátka některé pohádkové postavy prostě nestárnou. Kdo byl pohádkový hrdina vašeho dětství, koho dnes milují vaše děti nebo vnoučata? Měli jste jako děti oblíbenou pohádkovou postavu, byla to právě třeba postava z knížky, večerníčku nebo filmu, je nějaká pohádka, kterou jste milovali a dnes ji čtete nebo pouštíte vlastním dětem?
1: Za mýho mládí byla úžasná pohádka Rodina Smolíkovy a Lolek a Bolek. Úžasný vzpomínky, papa.
2: Já už jsem teda taky starší ročník a dneska jsem v té debatě ohledně večerníčku ještě nezaslechl Rumcajze, to znamená Manka, Cpísek a Spejbl a Hurvínek.
0: Ano, na Taťuldu nesmíme zapomenout. Pozdravujeme, co vy a hrdinové vašeho dětství, pohádkový hrdinové vašeho dětství, koho dnes milují vaše děti nebo vnoučata, stále nám můžete zavolat. 604 111 211, to je číslo k nám. Já už teď nabídnu další muziku let 60. až 80. O půl deváté kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Dobré ráno.
3: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datár.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Minuta po půl deváté, Český impuls, rádio pro radost ze života. Karol Duchoň, slovenský ekvivalent Karla Gotta, dozněla nám písnička Spýtať sa môžem. Za malou chvíli Petr Kotwald, skladba Satelit. No a teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Stavební spořitelny za 3/4 poskytly úvěry za téměř 35 miliard korun, tedy o 22% více než před rokem. Zemědělci můžou ode dneška žádat o podporu za dopady krize na Blízkém východě. Americký provozovatel internetové streamovací platformy Netflix propustí tisícovku zaměstnanců. Kenya zaznamenala druhý případ eboli, nakažený muž je v karanténě. A fotbalisté Bohemians v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. A dnes nás čeká polojasno až oblačno, teď ráno se ještě můžou ojediněle objevovat mlhy. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 15. říjen, ještě stále přeji hezké ráno. Na řadě je teď naše hudební dvojice, která nám tentokrát spojila skalní písničky. Chcete-li písničky o skalách, nabídnu jako první Milana Drobného skladbu Řekni to těm běž, řekni to těm skalám, a pak nás také nemine písnička Skála Nadi Urbánkové. Tak pojďme na to, máme 8:45.
1: Dvojice.
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Čtvrtek, 15. říjen, do 9. do dopoledne, do zpráv celou s kolegou Vítkem Zábranským, chcete-li, naše ranní téma. My se bavíme o tom, kdo byl váš pohádkový hrdina vašeho dětství, koho dnes milují vaše děti nebo vnoučata. Medvídek Pů tento týden slaví 100 let a to je 100 let příběhů, které znají děti, rodiče i prarodiče. A právě to je na tom to nejhezčí. Některé pohádkové postavy zkrátka nestárnou a mě zajímá, jestli jste měli nějakou oblíbenou pohádkovou postavu, byla to postava z knížky, večerníčku nebo filmu, je nějaká pohádka, kterou jste milovali a dnes ji čtete nebo pouštíte vlastním dětem?
1: S všemi pohádkovými tituly, co tu byly zmíněny, se ztotožňuju a ještě připojím za mě Jen počkej zajíci, Tom a Jerry a Pes Filipes.
2: Narodil jsem se v 88., takže veškerý ty hrdinové, který člověk měl rád, tak už tam asi padly. Ale zapomněli jste minimálně na jednoho a to byly Krakonošovy pohádky. Já měl rád prostě Krakonoše.
3: Jen běžte pěkně domů a vyříte Trautenberkovi moje porušení, až se pořádně vypotí.
0: Ohlédnutí za Krakonošem a jeho pohádkami bychom měli. Na řadě je muzika let 60. až 80.
4: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
8: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
7: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
8: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
7: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: Dobré dopoledne. Vražedkyně ze žďárské školy může do běžné léčebny. Přesun ze střežené detence povolil psychicky nemocné ženě soud. Připomínám, že v roce 2014 vtrhla do střední školy a pobodala několik studentů. 16-letý chlapec utrpěl smrtelná zranění, když přispěchal na pomoc spolužačce. Poboden byl i policejní vyjednavač. Útočníci nakonec policisté zneškodnili elektrickým paralyzérem. Policie ženu obvinila z vraždy a braní rukojmích. Podle znaleckých posudků ale nebyla pachatelka v době činu příčetná. Ministerstvo financí vydává druhou emisi dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit 3měsíční obligace s výnosem 3,75% ročně, který je osvobozen od srážkové daně. V první emisi nabídlo kromě 3měsíčních i dva typy 5letých dluhopisů. Lidé je nakoupili celkem za 74 miliard korun. Ministerstvo financí předpokládá, že ve druhé emisi dosáhne objem investic do 3měsíčních dluhopisů 30 miliard. Opisovací období pro další emisi dluhopisů plánuje je úřad v předvánočním období. U rumunského pobřeží zasáhl dron obchodní loď. Plula pod vlajkou Komorských ostrovů. Vypukl na ní požár a následovala evakuace posádky. Podobných útoků v poslední době přibývá. Poslední se stal jen o den dříve, a to na bulharském území, kde drony zasáhly dvě lodě. Jedna z nich se potopila. Fotbalisty Plzně čeká večer druhý zápas letošní Evropské ligy. V Budapešti od 21 hodin hrají proti maďarskému Ferencvároši. Svěřenci trenéra Radoslava Kováče zkusí získat první body do tabulky a zvýšit naděje na postup. S Ferencvárošem půjde o souboj starých známých. Týmy se v pohárech utkají třetí sezónu po sobě. Asistent trenéra Viktorie David Mikula doufá, že dlouhá reprezentační pauza Plzni pomohla.
3: Vzhledem k tomu, že ten první zápas v tom domácím prostředí nám, jako dá se říct, vůbec nevyšel, tak chceme ukázat, že jsme schopni v té Evropě doručit nějaký výsledek a hlavně podat výkon tak, aby ty body jsme přivezli.
2: Evropské poháry dnes čekají i další dva české kluby. Sparta v Evropské lize hostí od 18:45 norský Lillestrøm a Jablonec v lize konferenční hraje od 21 hodin v německém Freiburgu. No a dnes bude polojasno až oblačno, místy se ještě můžou objevit mlhy, ale ty se už teď během dopoledne budou pomalu rozpouštět a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořica přeje hezké čtvrteční dopoledne, 15. říjen, a teď už další muzika let 60. až 80. Petr Spálený, písnička Stáňa.

0: Minuta po čtvrt na deset posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne, 15. říjen. Za malou chvíli další muzika, let 60. až 80. Ivon Přenosilová, skupina Olympic, písnička Měsíc, která zazněla ve filmu Rebelové. Už u vás mrzlo, zdali pak ano nebo ne, zjišťujeme na Facebooku našeho rádia, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Pan Miloslav Klíč píše, ještě nic, stále dobře, a pan Miloslav je na dovolené u moře, vypadá to jako Španělsko, řekl bych, podle toho útesu, respektive podle těch útesů stromu a toho moře, takže pozdravujeme na dovolenou. Dále koukám, že paní Jana Strměnová píše, ano, v úterý jsem škrábala. Paní Dráhrášná píše, u nás ještě ne. Paní Alena Veverková píše, také ještě ne. Naopak paní Jarmila Pražanová píše, no jejda, poslední týden, každý den ráno, totálně zamrzlé auto. Tak co vy ostatní? Už u vás letos mrzelo? Dejte nám vědět www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 2 minuty po čtvrt na deset a za malou chvíli písnička Měsíc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
6: To je ale zima. Jdu ven.
5: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Co se nejlíp hodí ke slanému

Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: A Michal David. Já už teď koukám na náš WhatsApp. S Českou těší na nás zdraví paní Ivanka společně s panem Jindřichem, kteří hlásí 8 stupňů a zataženo. A paní Ivanka s panem Jindřichem nám ještě přidali i fotku včerejší západ slunce. Tak děkuji i za fotku. Pozdravujeme do Českého Těšína. A někdo nás zdraví z Lipenska z Přední Výtoně, kde je slunce teplota okolo 2 stupňů a tak to bylo tedy v 8 hodin a 20 minut ráno. Tak my pozdravujeme samozřejmě i tam, máme minutu po 9:30. Na řadě jsou teď Radovánky, Ivety Bartošové a Michala Davida. Dobré dopoledne.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, čtvrtek 15. říjen. Blíží se 10. hodina, v celou nabídne kolega Vítek Zábranský nejnovější zprávy. Před námi je rekapitulace ranního tématu. My jsme se bavili o tom, že Medvídek Pů, tahleta pohádková postava, tento týden slaví 100 let. Mně je jasné, že jste třeba ne všichni Medvídka Pů stihli, zaznamenali, jo, to je úplně v pohodě. Nicméně 100 let příběhu, které znají děti, rodiče i prarodiče. A právě to je možná na tom to nejhezčí, že některé pohádkové postavy zkrátka nestárnou. Já jsem zjišťoval, kdo byl pohádkový hrdina vašeho dětství, koho dnes milují vaše vnoučata, vaše děti. Měli jste jako děti oblíbenou pohádkovou postavu, byl to charakter z knížky, večerníčku nebo filmu, je nějaká pohádka, kterou jste milovali a dnes ji čtete nebo pouštíte vlastním dětem?
1: Krkonošský pohádky, Jen počkej zajíci, Rákosníček, Bob a Bobek, který ho máme teda i na kachličkách v koupelně.
2: Já jsem si vzpomněla na Jája a Pája a Krkovička podvodník. A nebo taky byla krásná pohádka Strýček Fido.
3: Pro mě jsou nezapomenutelné krkonošské pohádky. A to i díky muzice pana Vadima Petrova, která je naprosto geniální a úžasná. Tak to je moje dětství.
4: Já už jsem teda taky starší ročník a dneska jsem v té debatě ohledně večerníčku ještě nezaslechl Rumcajze, to znamená Manka Cpísek a Spejbl a Hurvínek.
5: Moment, ještě by někde měla být lahvička olie. Ano, tamhle nahoře je, snad na ní dosáhnu.
6: Co tak se stalo, pane Spejble?
7: Dosáhl na ní.
8: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 20. října. Kaufland.

ciny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

0: Dobré dopoledne. Zájem o úvěry v Česku stoupá. Stavební spořitelny za 3/4 poskytly lidem nezajištěné úvěry za 34 miliard 800 milionů korun. Proti stejnému období loňského roku se jejich objem zvýšil o více jak 22%. Průměrná výše úvěrů letos činí 1 10 000 korun. Počet smluv o stavebním spoření naopak meziročně klesl o 18,5% na 271 000. Snížila se také úhrná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech 5 českých stavebních spořitelen. Ukrajina začne zase útočit na rafinérie v Rusku, prohlásil to prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské síly podle něj v první polovině týdne dodržovaly energetické příměří, které v neděli vyhlásil americký prezident Donald Trump. Rusko ho ale zcela ignorovalo. Zelenský v rozhovoru také skritizoval Trumpův obdiv k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi a uzavření americko-ruské dohody o dodání ruské nafty na americký a světový trh. Ústí nad Labem má po volbách jasno. Město povede v příštích 4 letech koalice Jedno Ústí, která vyhrála hlasování s dostatečným náskokem a nepotřebuje k sobě žádné další partnery. V 37 členem zastupitelstvu bude mít 22 zastupitelů. Ústí nad Labem jako primátor povede dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska.
1: Díváme se na to jako na obrovskou příležitost pro Ústí nad Labem a vzhledem tomu, že tam nemáme přímo dalšího koaličního partnera jiného než naše strany v radě, tak komplet zrealizujeme náš program.
0: Koalici Jedno Ústí tvoří 7 stran a hnutí. Na kandidáce měla kromě nestraníků například členy Pirátů, TOP 09 nebo Starostů. Hnutí ANO odchází v krajském městě po 8 letech do opozice. Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí. Mistr světa i Evropy ve vodním slalomu přečil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu, který neobhájil loňský triumf. Za dvojicí šampionů obsadila v anketě 3. místo slalomářka Tereza Kneblová. No a dnes bude polojasno až oblačno, ranní mlhy se teď budou během dopoledne rozpouštět a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10. Další zpravodajskou relaci nabídneme opět za hodinu. Do té doby hity let 60. až 80. Já jsem Adam Kořica, přeji vám hezké čtvrteční dopoledne a teď už Lenka Filipová, písnička Až to budeme mít.
4: Kup mi den, kup mi noc.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne, 15. říjen, do půl jedenácté, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Petr Spálený, písnička To vadí. Víte, kde hledat nejstarší dochovanou stavbu u nás? Na otázku odpoví dnešní díl pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: Ranní sprcha, která vás probere.
2: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
1: Jedině v koupelně, která má styl.
2: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
1: Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže?
5: Máme je v Tui.
6: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
5: Máme je v Tui.
6: Malorka a její Tyrkysové moře?
5: Máme je v Tui.
6: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
5: Máme ho v Tui.
6: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
5: Máme v Tui.
6: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Hlinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: navštívíme nejstarší dochovanou stavbu v Čechách. Nad obcí Zákolany u Kladna se nachází hradiště Budeč s rotundou svatého Petra a Pavla. Stavba je dodnes funkční. Na další podrobnosti se vyptám našeho turistického poradce Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Co nám prozradíte o hradišti?
1: Hradiště Budeč bylo založené za prvních Přemyslovců někdy v druhé polovině 9. století a stalo se jedním z hlavních sídel Přemyslovců. Původní hradiště mělo plochu asi 22 hektarů a to řadí Budeč k největším raně středověkým hradištím u nás. Potom někdy mezi roky 895 a 905 tu pak nechal kníže Spitěně první zbudovat rotundu, která se k nám dochovala dodnes.
0: Já si pamatuji ze školy, že první písemné zprávy o Budči jsou ve svatováclavských legendách z 10. století. Uvádějí, že na Budeč poslal kníže Vratislav svého syna Václava, budoucího svatého a patrona české země. Malý Václav se měl na Budči učit číst a psát a také latinskému jazyku.
1: Ano, ale pak Budeč ztratila význam úplně. Od přelomu 10. a 11. století Přemyslovci začali trvale sídlit na Pražském hradě a bylo to.
0: A já se ještě posunu hlouběji do minulosti. Místo osídlili naši předkové už v 8. století před naším letopočtem. Líbilo se jim tu od pozdní doby bronzové po starší dobu železnou. Kdo pojede okouknout nejstarší českou rotundu, ať se staví i v blízkých Zákolanech, v rodišti československého prezidenta Antonína Zápotockého. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český Jampouls Rádio pro radost ze života. Blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou ještě určitě další muzika, ale 60. až 80. Těšit se můžeme na naši hudební dvojici, která nabídne písničky, ve kterých se objevuje slovo vlak. Čeká nás skupina Olympic, Petr Janda, skladba Vlak, co nikde nestaví, a pak nás také nemine Naďa Urbánková, nahrávka Vlak do dětství. Já jsem Adam Kuřica a tohleto hudební dvojici se s vámi loučím. Za sebe vám přeji poklidný čtvrtek, i nadále si užijte s rádiem Český impuls. Dále už bude vysílat kolega Ludvík Pospíšil, jak je známo, jeho vysílání vždy stojí za to, takže si určitě na něj počkejte. No a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
3: Hudební dvojice
4: aneb jako vejce vejci.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Řidiči se musí připravit na celou řadu změn. Novinky chystá ministerstvo dopravy. Jedna z nich se týká třeba pokut ze zahraničí, které bude vymáhat celní správa jako exekuci. Velká úprava se dotkne také řidičských průkazů. Ty by nově měly mít platnost 15 let namísto současných 10. Ministerstvo dopravy si od toho slibuje úbytek administrativy. Zpravodajský web iDnes.cz píše, že doslova zemětřesení čeká řidiče vozidel s právem přednostní jízdy. Tam spadají hlavně záchranáři a převozové služby. Podle novely budou muset opakovaně absolvovat psychotesty. Další chystaná změna se týká karavanů a obytných vozů. Ty budou mít možnost na dálničních a silničních tazích zrychlit z 80 až na 100 km v hodině. Na okreskách i v obci jim zůstanou dosavadní limity. Novela je teď v připomínkovém řízení, pak má jít na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku. Karlovarské hejtmanství finišuje s převodem krajského letiště na stát. Obě strany společně dolaďují dohodu. Definitivní podoba musí být do pátku, protože kraj chce o smlouvě už příští týden hlasovat. Pokračuje náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Stát má získat bezplatně nejen karlovarské letiště, ale i vybavení. Na oplátku zvětší přistávací dráhu a ponechá běžný provoz. O letiště se budou starat vojáci. Partnerem karlovarského kraje při podpisu smlouvy je proto ministerstvo obrany. Od nového roku má všechno ve Varech zajišťovat státní firma Letecké opravny Malešice.
1: Dušan Valenta, díky za příspěvek a jdeme na další zprávu. Nejméně 27 žáků zemřelo v pákistánském Pešaváru po zřícení střechy školy. O život přišel také učitel. Podle agentury AFP bylo několik osob hospitalizovaných v kritickém stavu. Několik dětí zůstává uvězněných v troskách budovy a záchranáři se k ním snaží dostat. Příčina incidentu zatím není známá. Fotbalisté Bohemians ovládli dohrávku s Mladou Boleslaví. Pražané Středočechy porazili těsným výsledkem 1-0. Branku už v prvním poločase vstřelil z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky 2 body za 4. Boleslav. Oba týmy na sebe znovu narazí za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Hrát se bude tentokrát v Mladé Boleslavi. No a dnes nás čeká oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, dopoledne se ještě můžou ojediněle objevovat mlhy a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě bude o něco chladněji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 11. hodině, krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil, Petra Zámečníková, Jiří Strnad a první písnička po 11. Lítáme v tom.

0: Michal David právě dospíval na Českém Impulzu, za chvíli Vladimír Matuška, písnička pro Zuzanu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Nejvíc žárlí proutníci, tedy vlastně proutnice. Přesvědčí se o tom Vladimír Brabec s Jiřinou Bohdalovou. Bude to odpoledne ve 16:45, o 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy tady na Českém Impulzu se Sašou Hemalou.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
9: Desátý. Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy!
10: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Čtvrteční dopoledne na Českém impulzu máme 15. října, svátek dnes slaví Tereza. Hrajeme vám české písničky celý den a teď budeme pokračovat, bude to Hana Hegerová s písničkou Podsměšilý host. No už za chvíli Marta Kubišová bude v Impulzovic krabičce, písnička Nepiš dál, tentokrát s komentářem Pala Habery.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím,

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Tolik Vlaďka Prachařová v programu Českého impulzu. Za chvíli 12. hodina, polední zprávy. No a ještě předtím Marta Kubišová s písničkou Nepiš dál. No a tuhle písničku jsme umístili do impulzovic krabičky spolu s Palem Haberou.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupony a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
7: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Marta Kubišová je majitelkou jedného z najosobitejších hlasov, ktoré kedy česká pop music mala. Už od prvých piesní mala omamne hlboké zafarbenie. Na pesničke Nepíš dál je to nádherne počuť. Mimochodom, takto vypadal v polovici 60. rokov ženský stredný prúd všade vo svete. Mal niečo v sebe zo swingovej éry, ale zároveň tam bola už aj jemná špetka rock'n'rollovej dravosti. Ak ste sa niekedy s niekým stavili, že ten hlboký mužský hlas v Nepíš dál, ktorý jej radí, co má delať, když jeho ideál patrí Petrovi Jandovi, tak ste prehrali. Keď túto pieseň počúvam, je mi ľúto tých 20 rokov, keď nemohla spievať. Koľko krásnych piesní mohlo ešte vzniknúť.

0: zprávy v poledne.
1: Pěkné poledne. Respiračních onemocnění přibývá, zatím je způsobují hlavně rhinoviry. Nejvíce pacientů je v současné době mezi dětmi a mládeží. Podobná situace je i na sousedním Slovensku, kde už museli na několika školách a školkách přerušit vyučování. V Česku podle epidemiologa Primuly není situace natolik kritická, aby se přijímaly razantnější opatření. Chřipkovou epidemii Primula očekává spíš na konci roku. Česku chybějí mladí pekaři, ročně obor absolvuje kolem 200 studentů, ale aby řemeslo nezaniklo, je jich potřeba zhruba tisícovka. Svaz pekařů a cukrářů proto spouští novou kampaň s názvem A co když? Marketingová manažerka svazu Gabriela Lokšanová prozradila, co je její náplní.
2: Plánujeme Instagramy, YouTube, pro příklad natočíme video s pekařem, který tam třeba pracuje 50 let, řekne nám, jak se k té pozici staví, co ho motivovalo. Kontrast vlastně bude rozhovor se studentem, který právě začal. Chceme tam opravdu udělat osvětu v tom, že ta kariéra je opravdu jako bohatá.
1: Cílem kampaně je oslovit žáky základní škol a znovu naplnit učebny učilišť. Hlavně ale vyvrátit mýtus o tom, že vystudovaní pekaři vstávají brzy ráno a pracují za málo peněz. Naše nejvyšší stavba se stala turistickou atrakcí, způsobil to rozruch ohledně likvidace dvou štíhlých stožárů vysílače u středočeských Liblic. Zamířili k ním turisté nejen ze širokého okolí, pár adrenalinovaných nadšenců, na ně přes vědomí vysoké pokuty i šplhalo. Odstřel liblických vysílačů začal v 11 hodin. Nejvyšší stavba České republiky o 25 metrů převyšuje Eiffelovku a vidět je s výškou 350 metrů na mnoho kilometrů daleko. Od roku 2025 nemá využití. Rozhodlo se proto o jejím odstřelu. Fotbalisté Sparty zabojují v evropské lize o druhou výhru, představí se doma proti norskému Lillestrømu. Pražané před měsícem vstoupili do hlavní fáze soutěže vítězstvím na hřišti Araratu Arménia 4-1. O první body v evropské lize zabojuje Plzeň, ta se v Budapešti proti Ferencvároši pokusí napravit porážku s Unionem San Gilloa 0-3. Utkání na Letné začíná v 18:45 v Maďarsku v 21 hodin. Ve stejný čas čeká Jablonec na úvod hlavní fáze konferenční ligy, jedna z nejtěžších možných výzev. Ve Freiburgu dnes změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. No a dnes meteorologové čekají oblačno až polojasno, večer v Čechách místy skoro jasno a nejvyšší teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě mezi 11 až 14 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Věra Špinerová, Petra Janů, to máme mládež, první písnička po 12. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné poledne. Yeah!

0: Marcela Králová právě dospívala na českém Impulzu, za chvíli Pavel Novák s písničkou Asi. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Co bude dnes ve čtvrtek 15. října dávat televize Večer? Tak všechno tohle ví Saša Hemala, který má snad všechny televizní magazíny. No a televizní tipy, výběr toho nejlepšího přijde přesně v 12:30 na českém Impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Čtvrteční program Českého impulzu máme 15. října. Co večer bude dávat televize, to nám právě teď řekne Saša. No a hned potom uslyšíme Juraje Kukuru, Nech brouka žít.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Do šéru, tedy společného bydlení, jste opět zváni v Božím plánu na nově ve 2020. Vy, co sledujete, také víte, že kromě tří rozvedených kamarádů se tu střídá

0: seriálu Patients, aby vyšetřila, kdo se za tím zločinem skrývá, více ve 2015 na ČT1. Nevím, zda někteří diváci nečekají s případným příjezdem do Polabí až do chvíle, kdy se tam vyšetří stále ještě nevyřešená vražda. Je to tak, seriál Polabí se pomalu ale jistě blíží ke kýžené stovce. Už jen 5 dílků skládačky chybí k dosažení této seriálové mety. Co napoví dnešní epizoda, uvidíte ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet? Říkej mi na hlas i tiše. Říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: Josef Kemmer dospíval na Českém Impulzu, teď ale hudební dvojice, dvě písničky, které něco spojuje, tak budeme zase hádat. A já to řeknu, je to stejný rok vydání, ale který rok to je? 1962, 72 nebo 82. No a typování, to už je na vás. Jednak tady bude písnička od Rangers Julian a hned potom Petra Černocká a Saxana. No a správnou odpovědí, obě písničky vznikly v roce 1972.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datar.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Hudební dvojice
9: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Hezký den. Z nejvyšší tuzemské stavby je ocelový šrot. České radiokomunikace dnes předpolednem odstřelili rozhlasové vysílače v Liblicích na Českobrodsku. Po ukončení vysílání pro ně totiž nenašli další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a provoz. Už od rána se v okolí liblického vysílače shromažďovaly desítky aut a likvidaci chtěli na vlastní oči vidět stovky zvědavců. Píše to zpravodajský web iDnes.cz, který odpal živě přinášel 355 metrů vysoké stožáry sundala k zemi 4 kila Semtexu. V Praze dnes zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let. Křesťana nejvíc proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už jako středoškolák. Za svůj život napsal víc než tisícovku krátkých humorných textů založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Fejetony psal pro časopisy, vydával je i knižně. Poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem bude příští pátek 23. října v nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech. Zlevňování pohonných hmot v Česku ustalo. Průměrná cena naturalu 95 v uplynulém týdnu vzrostla o téměř 60 na skoro 46 korun za litr. Litr nafty je nyní zhruba za 47,50. Tady se cena od minulého týdne víceméně nezměnila. Podle údajů společnosti CCS je benzin o 11 korun na litru dražší než před rokem. Za naftu před 12 měsíci motoristé platili o 14 korun na litru méně. Bývalý slovenský premiér Matovič může přijít o bodyguardy. Stát řeší zneužívání státní ochrany bývalého politika.
4: Incidentov s Matovičom so zásahmi polície i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku, najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktorému potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti polojasno až skoro jasno, později oblačno. Naměříme teploty od 14 do 19 stupňů. Při déle trvající mlze bude kolem 12.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Tolik zprávy ve 13 hodin na Českém impulzu. Před námi Michal David, Decibely lásky. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju hezké odpoledne.

0: Věra Špinerová a Meteor lásky právě za námi. Za chvíli nám bude zpívat Hana Hegerová. Přijde písnička Bože můj, já chci zpět. A taky se podíváme do světa. Navštívíme místo, kde žili lovci lebek. Do takového místa nás zavede cestovatel Jirka Kolbaba. Bude to v 2:30 tady na Českém impulzu.
1: Ranní sprcha, která vás probere.
2: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
1: Jedině v koupelně, která má styl.
2: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
1: Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
8: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
9: Stařičký autobus zastaví

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj.

0: Tady je Český impuls, jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli to bude Vladimír Matuška Eldorado, hned po půldruhé. No a právě teď budeme poznávat, jak žijí lidé v jiných kulturách. Dnes obdivujeme Šalamounovy ostrovy.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Tak jak se žije na Šalamounových ostrovech?
3: Na těch horkých tropických ostrovech můžeš zažít opravdu velká dobrodružství. Jakkoliv kdysi tady byly boje velké za druhé světové války, tak dneska je to docela mírumilovná oblast, kterou ovšem občas napadají třeba vichry nebo vlny tsunami nebo také zemětřesení, to se tady nedávno stalo, ale odhlédneme-li od toho všeho, tak to nejkrásnější, co tady je, jsou lidé, které můžeš potkat, a jsou to domorodci, původní Melanézané, lidé černí, ale pozor, výjimky potvrzují pravidlo, třeba ženy nebo děti mají najednou světlé vlasy, to tě velmi zaskočí.
2: Pokud se nepletu, tak právě Šalamounovy ostrovy byly donedávna, asi těžko můžeme říkat, ale dlouhou dobu zaslíbeny kanibalismu, nebo se pletu?
3: To se plete, Žonzo, kanibalismu ne, ale lovci lebek tady žili. Oni jezdili na takových lodích, které se jmenovali Ngungu, a lovili lebky. Tehdy byli ti domorodci ukryti v jeskyních, v interiérech těch ostrovů, dneska žijí na okraji

0: zkoušky do Honiary, hlavního města, nebo dokonce do australského nějakého města, nebo do novozélandského Aucklandu.
1: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Tolik Věna Bartošová v programu Českého impulzu. Za chvíli naše hudební dvojice Milan Drobný a Naďa Urbánková a dvě skalní písničky. Nejdřív běž, řekni to těm skalám a potom přímo písnička s názvem Skála. No a za pár minut 14. hodina a zprávy Českého impulzu.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Hudební dvojice
5: Aneb 1 plus 1.

0: Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Drahá paliva vedou k jejich krádežím. Vidí to tak policie na Vysočině. Letos už řešila přes 40 případů loupeží nafty. Dvojnásob co minulý rok. Zatím poslední takový případ vyšetřují policisté dálničního oddělení ve Velký Beranov. Ze zaparkovaného nákladního auta, kde v kabině spal řidič, někdo v noci na úterý dostal 640 litrů nafty. Způsobil tak škodu asi 25,5 tisíce korun. Ke krádeži došlo na parkovišti na 37. kilometru dálnice D1 na Prahu. Ostravský rapper Hart Rico jde do vězení na 5 let. Za mřížemi na podobnou dobu skončí i jeho 2 komplicové. Olomoucký vrchní soud zvýšil ostravskému raperovi a influencerovi Enrico Peštovi trest za loupež a vydírání. Potvrdil mu také peněžitý 2milionový trest. Skupina podle rozsudku loni na jaře v Ostravě Porubě vydírala a okradla muže. Donutili ho k výběru 100 tisíce korun. Následně pod nátlakem chtěli další 2 miliony. Policie je zadržela, když si 2 z nich jeli vyzvednout 1 milion. Podle rozsudku byl 23-letý Pešta organizátorem celé trestné činnosti. Útok se odehrál v bytě rapera, kam poškozeného vylákali. Útok byl předem promyšlený, jeho součástí bylo fyzické násilí i vyhrožování vraždou a trval desítky minut. České humanitární organizace se připravují na zimu na Ukrajině. Zaměří se na výpadky energií a jejich dopady na dostupnost tepla, vody a základních služeb. Pomoc chystají ADRA, Člověk v tísni, Charita i Koridor. Ruské síly v posledních dnech na Ukrajině dál záměrně a intenzivně útočí na obytné budovy, dopravní infrastrukturu i různá sociální zařízení. Jiří Přívratský na světovém poháru v Káhiře získal další medaili. Český sportovec v třípolohové malorážce skončil 3. Jeho kolega Filip Nepejchal byl 4. Pátek bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti většinou slunečný, místy oblačný. Oteplí se až na 19 stupňů. Při déle trvající mlze bude kolem 12.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 14. hodině. Přejeme vám krásné odpoledne. Já jsem Ludvík Pospíšil. No a tohle je skupina Brutus.

0: České písničky 60. až 80. let, tak to je Český impuls, který právě posloucháte. Za chvíli Radost až do rána a Jiří Korn. No a za chvíli se taky budeme toulat Českou republikou. Víte, kde u nás hledat nejstarší dochovanou stavbu? No, to je otázka. Odpověď znám, máme Česko rádi, přesně v 14:30 na Českém impulzu.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Dva McPops nestačí. Dobře. McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron. Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své mini na mini.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: čtvrtek na Českém impulzu, máme 15. října, za chvíli Věra Špinarová, Je mi líno, hrajeme české písničky 60. až 80. let, no a právě teď je před námi Máme Česko rádi. Tentokrát vysíláme ze středních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: S Máme Česko rádi dnes navštívíme nejstarší dochovanou stavbu v Čechách. Nad obcí Zákolany u Kladna se nachází hradiště Budeč s rotundou svatého Petra a Pavla. Stavba je dodnes funkční. Na další podrobnosti se vyptám našeho turistického poradce Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Co nám prozradíte o hradišti?
3: Hradiště Budeč bylo založené za prvních přemyslovců někdy v druhé polovině 9. století a stalo se jedním z hlavních sídel přemyslovců. Původní hradiště mělo plochu asi 22 hektarů a to řadí Budeč k největším raně středověkým hradištím u nás. Potom někdy mezi roky 895 a 905 tu pak nechal kníže Spitěně první zbudovat rotundu, která se k nám dochovala dodnes.
2: Já si pamatuji ze školy, že první písemné zprávy o Budči jsou ve svatováclavských legendách z 10. století. Uvádějí, že na Budeč poslal kníže Vratislav svého syna Václava, budoucího svatého a patrona české země. Malý Václav se měl na Budči učit číst a psát a také latinskému jazyku.
3: Ano, ale pak Budeč ztratila význam úplně. Od přelomu 10. a 11. století přemyslovci začali trvale sídlit na Pražském hradě a bylo to.
2: A já se ještě posunu hlouběji do minulosti. Místo osídlili naši předkové už v 8. století před naším letopočtem. Líbilo se jim tu od pozdní doby bronzové po starší dobu železnou. Kdo pojede okouknout nejstarší českou rotundu, ať se staví i v blízkých Zákolanech, v rodišti československého prezidenta Antonína Zápotockého. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.

0: Děkáte za podpory Boba Friedla, jsou podepsány pod touhle písničkou, pod tou další, Karel Gott a Marcela Holanová. Otvíráme Impulzovic krabičku, tentokrát s Petrou Janou, no a před námi je písnička Čau lásko na Českém Impulzu.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Čau lásko je jeden z nejznámějších hitů Karla Svobody a já děkuji osudu, že od něj mám taky několik opravdu podařených písniček, třeba S láskou má svět naději nebo Říkej mi. Vždycky jsem obdivovala, jak výrazné melodie dovedl napsat. Na Čau lásko slyšíte, že v nich bylo něco italského, ale i česká zpěvnost. Některé byly dost náročné, ale když si je člověk zpíval od srdce, zněly naprosto přirozeně.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Platnost řidičáku se možná prodlouží. Novela silničního zákona počítá s tím, že by řidiči chodili na výměnu průkazu až po 15 letech místo současných 10. Jde o jednu část ze souboru změn, které připravilo ministerstvo dopravy. Další novinkou je třeba zvýšení rychlosti karavanů na dálnicích a silnicích ze současných 80 na 100 km v hodině. Novela je teď v připomínkovém řízení, pak zamíří na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku. Česko má před sebou finále senátních voleb. Zítra a v sobotu voliči ve 22 obvodech rozhodnou, jestli zástupci starostů po 6 letech zopakují své vítězství nebo v horní komoře posílí vládní hnutí ANO. Bez ohledu na výsledek druhého kola je už po prvním kole jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice. Češi začínají měnit přístup k rodičovství. Přibývá lidí, kteří si uvědomují, že se muži dokáží o děti postarat stejně dobře jako ženy. Jsou o tom přesvědčeny téměř 3/4 dotázaných. Před 10 lety to bylo jen 56%. Ukázal to průzkum agentury Median pro ministerstvo spravedlnosti. Na rodičovské v Česku zůstává většinou rodič s nižším příjmem. Ten u nás stále mívají obvykle ženy. Vláda plánuje podpořit částečné úvazky a zajistit dostatek míst ve školkách a dětských skupinách. Chce k tomu využít dotace z Evropské unie. Turecký Istanbul spláchly silné deště. Od včerejší noci při rozsáhlých záplavách záchranáři vyprostili stovky lidí, které voda uvěznila v práci. Uvedla to agentura AP. Videa zachycují, jak deště zaplavily domy, podniky a silnice v největším tureckém městě. Záplavy následně způsobily rozsáhlý dopravní chaos. V Istanbulu se dnes neučí. Někteří státní zaměstnanci dostali dovolenou. Úřady obyvatelům doporučili zůstat doma. Podle samosprávy Istanbulu v některých oblastech napadlo nejvíc deště od roku 1985. V pátek čekáme po rozpuštění ranních mlh slunečno, místy oblačno, s teplotami od 14 do 19 stupňů, při mlze naměříme kolem 12.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Pavel Vítek, Mám rád vůni tvý kůže, první písnička po 15. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju dobré odpoledne. Mám.

jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia,

0: Tolik Jana Kratochvílová v programu Českého Impulzu. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a za chvíli Hana Zagorová a Telegram. A už za hodinu se potkáme s dvojicí Vladimír Brabec, Jiřina Bohdalová. No a zjistíme, že nejvíc žárlí proutníci, tedy vlastně proutnice. O 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy a těší se na vás Alexander Hemala tady na Českém Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 20. října. Kaufland.
7: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat. Někdo ale chybí.
7: Vy!
8: 17. října O2 Arena.
7: Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Dnešní program Českého impulzu. Zlata Adamovská nám bude zpívat hned po půl čtvrté. Bude to Queen Elizabeth, tedy písnička ze seriálu Hříchy pro pátra Noxe. No a za pár minut pro vás máme hudební dvojici, tentokrát s podtitulem Písničky jezdí vlakem. Tak schválně, napadly by vás některé? Nás napadly, hudební dvojice přijde krátce po půl čtvrté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Stalo.

0: Už za pár minut tady bude 16. hodina, přijdou zprávy a poté 16. Saša Hemala, Scénky a vtipy. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný zbytek čtvrtka. Uslyšíme se znovu zítra po 11. hodině. No a teď mám pro vás ještě slibovanou hudební dvojici, písničky, které jezdí vlakem. Nejdřív to bude skupina Olympic, Vlak, co nikde nestaví, a potom Naděja Urbánková, Vlak do dětství. Hrajeme a brzy naslyšenou.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Hudební dvojice
8: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Z nejvyšší tuzemské stavby je ocelový šrot. České radiokomunikace dnes předpolednem odstřelili rozhlasové vysílače v Liblicích na Českobrodsku. Po ukončení vysílání pro ně totiž nenašli další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a provoz. Už od rána se v okolí liblického vysílače schromažďovaly desítky aut a likvidaci chtěli na vlastní oči vidět stovky zvědavců. Píše to zpravodajský web iDnes.cz, který odpal živě přinášel 355 metrů vysoké stožáry sundala k zemi 4 kila Semtexu. V Praze dnes zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let. Křesťana nejvíc proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už jako středoškolák. Za svůj život napsal víc než tisícovku krátkých humorných textů založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Fejetony psal pro časopisy, vydával je i knižně. Poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem bude příští pátek 23. října v nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech. Zlevňování pohonných hmot v Česku ustalo. Průměrná cena naturalu 95 v uplynulém týdnu vzrostla o téměř 60 na skoro 46 korun za litr. Litr nafty je nyní zhruba za 47,50. Tady se cena od minulého týdne víceméně nezměnila. Podle údajů společnosti CCS je benzin o 11 korun na litru dražší než před rokem. Za naftu před 12 měsíci motoristé platili o 14 korun na litru méně. Bývalý slovenský premiér Matovič může přijít o bodyguardy. Stát řeší zneužívání státní ochrany bývalého politika.
2: Incidentov s Matovičom so zásahmi polície i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku, najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktorému potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti polojasno až skoro jasno, později oblačno. Naměříme teploty od 14 do 19 stupňů. Při déle trvající mlze bude kolem 12.
0: Český Impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Zábavný pořad Smějeme se začíná, přátelé. Já vás vítám u vašich přijímačů. Pevně věřím, že s námi prožijete dvě hodinky anebo alespoň část tohoto časového úseku a že vás alespoň trošku rozesmějeme. Dnes je Světový den žen žijících na venkově. No, tedy myslím, že je venkov a venkov. Někde to může být bohem zapomenuté místo, jindy třeba radostné území, kde se krásně žije. Tak milé venkovské ženy, ať se vám ve všech směrech daří. Především pak Terezám, které mají dnes svátek. Tak samozřejmě blahopřejeme a připojím jednu starou pranostiku. Po svaté Tereze mráz po střechách leze. Tak to je takové docela pěkné varování, především pak těm dámám z venkova, aby měli připravené palivo na zimu. No a nás všechny pak Michal Penk požádá, totiž jeho písnička se jmenuje Odpusťte nám.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom.
1: Taky ucpí, milý Lojzo, milý Lojzo, taky ucpí, milý Lojzo, milý Lojzo, ucpí.

0: slámy.
1: Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.
0: Tak jutni

sekera je moc tupá, milá Lízo, jenže sekera je moc

0: jenže brousek je suchý, milá hrůzo, milá hrůzo, jenže brousek je suchý, milá hrůzo, suchý.
1: Taky na moč, mílojzo, mílojzo, mílojzo, taky na moč, mílojzo, mílojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, milá hrůzo, milá hrůzo, a čím ho mám smáčet, milá hrůzo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mílojzo.
0: V čem jí mám přinést, milá Lízo, Lízo, a v čem jí mám přinést, milá Lízo, řekni v čem.
1: No vem si větro, vem si větro, větro.
0: Větro má ve mně díru, větro má ve mně díru.
2: Na českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. No, teď nevím, jestli kvalitní byl i ten milenec, který za maličkou chvíli v podání pana Vladimíra Brabce vystoupí. Totiž chudák milenec, tak bychom mohli uvést zprvu velice příjemnou konverzaci mezi milenci, která ale od něžností rychle uteče v konflikt kvůli nic netušícímu manželovi. Slyšíte to, přátelé? Ona ho podvádí a ještě se bude svým manželem chlubit. Nebo to bude obráceně? Nicméně účinkuje Jiřina Bohdalová a pan Vladimír Brabec.
3: Miláčku, máš mě rád?
4: Mám tě rád. Kdybych tě neměl rád, tak bych tady s tebou neseděl, miláčku.
3: To je pravda, miláčku. Přece bys nebyl tady, kdybys mě neměl rád. Nebo jo?
4: Co?
3: Nebo jo?
4: Co, nebo jo?
3: Ty mě, miláčku, vůbec nerozumíš. A nebo mě rozumíš?
4: No, nejsem Tatar, miláčku.
3: Ty, kdybys byl Tatar, to bys měl Katar.
4: Cože?
3: To je jen žert.
4: No, tak o takových věcech se nežertuje.
3: Podívej se, kdybys mě neměl rád, tak bys tady neseděl. Víď, miláčku?
4: No, to bych tady neseděl, miláčku, na to vem jet.
3: Proč bych měla brát jed, miláčku?
4: No, ale ne, to se jenom tak říká, miláčku.
3: Jo, napřed se to jen tak říká a pak se to udělá.
4: Prosím tě, proč bych zrovna já tě měl nutit do jedu?
3: No. Protože jsi se mě třeba nabažil.
4: Nenabažil.
3: Nabažil?
4: Nenabažil. Vždyť spolu bažíme tak málo.
3: Víc to nejde, miláčku, víc ne. Manžel by něco tušil.
4: No, to jsou jenom výmluvy, miláčku.
3: Jo, výmluvy, tak ano. Si ho zkus na chvíli vzít za manžela ty, miláčku.
4: Ano, dovol, miláčku.
3: Víš ty, jak Čutínek dovede žárlit?
4: Kdo?
3: Čutínek.
4: Jo tak, pan manžel.
3: No ano, pan manžel, víš, jak dovede žárlit? Strašlivě. No. Ten nás tady nachytat, tak nás jednoduše zabije.
4: O čím?
3: Pěstí.
4: Prosím.
3: Pěstí. Zatluče nás do země jako dva hřebíky.
4: Jo.
3: Ano, ani si nebudeme moci říct s Bohem.
4: No to už se teda bojím, miláčku.
3: Víď, já taky. No. Je to zuřivý žárlivec.
4: No, tak a proč mi to povídáš, zlato?
3: No, bys věděl, do čeho se mnou jdeš, lásko.
4: Kam bych měl chodit? Tohle je můj byt.
3: No a?
4: Ve svým bytě si přece můžu dělat, co chci.
3: Co?
4: Ze mne tady, ano, ze mne tady nikdo žádný hřebík dělat nebude.
3: To si myslíš ty.
4: No ne, no to já vím, ostatně je to tvůj cvok, ne? A ty za něho zodpovídáš, ne? No tak proč se nerozvedeš, když jsi tak nešťastná?
3: Hele.
4: Co?
3: Kdo je u tebe cvok?
4: No,
3: a kdo je nešťastný?
4: Ty?
3: Co to tady kecáš?
4: Já...
3: Ty zoufalče zoufalej.
4: Ale no tak, miláčku.
3: Co si to namlouváš?
4: Miláčku,
3: ty naondulovaný gigolo.
4: Ne, no tak počkej.
3: Miláčku, já jsem měla rozvádět, snad ne kvůli tobě.
4: Ne, já jsem myslel, no, že co, vášeň, co, vášeň, co, porozumění, co, my dva a čas, no.
3: Mýho čutinka vyměnit za tebe.
4: Čutinka?
3: To je jako vyměnit sopku za dětský dudlík.
4: Ne.
3: Ano. Víš, jak ten dovede žárlit? Mm. Pětkrát těžký ublížení na zdraví, už pětkrát a kvůli mně. To je manžel, který se jen tak za nějakého milence nedá vyměnit. Kde pak mýho čučínka vyměnit za tebe? Kde
4: tak, pak? Tak proč tady vůbec seš?
3: No přeci, protože si o něm ráda čtu v Černý kronice.
5: Ranní sprcha, která vás probere.
6: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
5: Jedině v koupelně, která má styl.
6: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
5: Platí do konce října.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
8: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se otevře, přátelé, Viana Bartošová, tedy sestra slavnější Ivety, písní, která se jmenuje Dotek lásky. A pak už to bude Jiří Štědroň. Mám radost, že ho opět po čase uslyším a jeho píseň se jmenuje Butterfly. To proto, že na Českém impulzu se rádi vracíme k písničkám, které nám dělaly radost v 60., 70. a 80. letech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zahrada ticha, která právě dozněla, zazněla i ve filmu Pupendo Jana Hřebejka. No, ale my se vrátíme do legendárních silvestrů pana Vladimíra Menšíka. Vrátíme se tedy do 70. let minulého století. Mimo jiné se tam pan Vladimír zamyslel také nad otázkou obezity.
1: Takový těličko já jsem měl naposled ve 20. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Víťu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě zase. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš? Já jsem polovičně jako ty a já už normálně, to je nervák, když já si mám zavázat botu, tak naberu dek, jak kdybych chtěl lovit perlorodky. Nevydržím mě dek, tak to musím opustit tu botu zas na chvílku a znám pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídá. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukradence v kuchyni na linoleu 12 let náramkový hodinky, povídá. Co se mnou se v poslední době děje, já dřív jsem si něco napadlo, já to řek. A k tomu jsem ještě něco přidal, co mě nenapadlo třeba. Tak vzniká z věty holé věta rozvitá. Ale já teď, až slyším, co mluvím, tak teprve vím, co jsem měl na mysli. To není moc dobrý. Takový brázdy potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcko, on pá, už mi to nějak, člověče, nejde.
2: Naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty. Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
3: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Drahá paliva vedou k jejich krádežím. Vidí to tak policie na Vysočině. Letos už řešila přes 40 případů loupeží nafty, dvojnásob co minulý rok. Zatím poslední takový případ vyšetřují policisté dálničního oddělení ve Velký Beranov. Ze zaparkovaného nákladního auta, kde v kabině spal řidič, někdo v noci na úterý dostal 640 litrů nafty. Způsobil tak škodu asi 25,5 tisíce korun. Ke krádeži došlo na parkovišti na 37. kilometru dálnice D1 na Prahu. Ostravský rapper Hart Rico jde do vězení na 5 let. Za mřížemi na podobnou dobu skončí i jeho 2 komplicové. Olomoucký vrchní soud zvýšil ostravskému raperovi a influencerovi Enrico Peštovi trest za loupež a vydírání. Potvrdil mu také peněžitý 2milionový trest. Skupina podle rozsudku loni na jaře v Ostravě Porubě vydírala a okradla muže. Donutili ho k výběru 100 tisíce korun. Následně pod nátlakem chtěli další 2 miliony. Policie je zadržela, když si 2 z nich jeli vyzvednout 1 milion. Podle rozsudku byl 23-letý Pešta organizátorem celé trestné činnosti. Útok se odehrál v bytě rapera, kam poškozeného vylákali. Útok byl předem promyšlený, jeho součástí bylo fyzické násilí i vyhrožování vraždou a trval desítky minut. České humanitární organizace se připravují na zimu na Ukrajině. Zaměří se na výpadky energií a jejich dopady na dostupnost tepla, vody a základních služeb. Pomoc chystají ADRA, Člověk v tísni, Charita i Koridor. Ruské síly v posledních dnech na Ukrajině dál záměrně a intenzivně útočí na obytné budovy, dopravní infrastrukturu i různá sociální zařízení. Jiří Přívratský na světovém poháru v Káhiře získal další medaili. Český sportovec v třípolohové malorážce skončil 3. Jeho kolega Filip Nepejchal byl 4. Pátek bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti většinou slunečný, místy oblačný. Oteplí se až na 19 stupňů. Při déle trvající mlze bude kolem 12.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Jaký lepší název, přátelé, vymyslet pro svou písničku, než jak to vyřešila paní Lenka Filipová. Ano, její píseň se jmenuje Zamilovaná. To o něco drsnější bude píseň Hlupák váha, kterou vám nabídne drsná skupina Katapult. Tak pojďme na to, přátelé.
3: Tenkrát

0: jak vy, přátelé, ale já, když slyším tuto písničku, tak alespoň 2 hodiny do ničeho sladkého nekousnu. Pak bohužel zapomenu a pokračuji v tom nezdravém dále. No ale teď už tu máme paní Halinu Pavlovskou, která minule řešila nevěry a teď už se zaměří na rozvody. Prý nejlepší je partnerovi vyhovět. Tak si pojďme poslechnout, jak této radě porozumět.
1: Soudce se ptá ženy. Proč jste se v noci vplížila do ložnice a zastřelila svého manžela lukem? A žena odpoví. Když víte, pane předsedo, já jsem nechtěla vzbudit děti. Rozvádí se každé třetí manželství. V 80% ženy opouštějí muže. V 70% je opouštějí proto, že během 25 let manželství přežili manželovu aféru s Vlastou, s Janou, s Petrou, s Ilonou a teď je jim 45 a na Lucinku nemají nervy. Na problém rozvodu se budu většinou dívat z pohledu ženy. Za prvé proto, že mi to jde líp. A za druhé proto, že muži rozvod nejčastěji přežijí tak, že se hned nastěhují k nové partnerce, za rok s ní mají nové dítě a až do smrti na svou bývalou ženu nezapomenou. Většina žen chce po rozvodu spáchat sebevraždu. Plánuje pomstu, jede do odtučňovacích lázní, svede spolužáka svého syna, koupí si šaty tak krátké, jaké nikdy neměla, pochopí, že 25 let po boku manžela nic neznamenalo a má se až do smrti docela dobře. Každý rozvod přináší několik traumatických momentů. Jeden z těch nejhorších jsou děti. Mou kamarádku Hanku její muž Josef podváděl s Irenou. Byl do Ireny tak zamilovaný, že se přestal snažit a lhal tak ledabile, že Hanka musela jednat. Rok střídavě na Josefa řvala, plakala a sekerou rozbíjela společný majetek. Taky si počíhala na Irenu a chtěla ji schodit pod vlak metra. Pak její kluci, 17-letá dvojčata, slavili narozeniny. A když se jí Hanka ptala, co by k ním chtěli, tak řekli, aby byl klid. A Hanka, aby byl klid, odvezla chlapečky na chatu, kde jí ex-manžel Josef trávil víkendy se zamilovanou Irenou. A pak šla Hanka do kina, pak byla ve vinárně se spolužákem z gymplu, pak ležela před televizí a pak si poprvé po několika desetiletích dokázala pěkně nalakovat nehty na nohou, protože nemusela synům hledat ponožky, mazat chleba a brát jejich telefony. Za týden Hanka situaci opakovala. Dokonce ji zdokonalila. Chlapcům sebou nedala čistá trička a tak jim doporučila, aby vzali tatínka do obchodu a aby jim tam koupil nové tenisky. Pak se z toho vyvinul zvyk. Kluci jezdili na chatu skoro pořád a pak to tam Hanka jela zkontrolovat. Přijela do Posázaví taxíkem. Měla na sobě model od firmy Eskáda, na hlavě nový, velmi mladistvý účes a upřímnou radost, že si její synové s manželovou Irenou tak rozumějí. Manželová Irena na chalupě stála 17 hodin u sporáku a právě vyráběla dvojčatům mimořádně tenké palačinky. Pak udělala kávu Hance. Palačinky jí postříkala šlehačkou a musela přitakat, že je opravdu správné, že Hanka na chatu přivezla všechny špinavé hadry Josefových synů, když jí doma nefunguje její stará pračka. Hanka své víkendové návštěvy často opakovala. Příroda se jí na chatě líbila. Chlapci byli šťastní u otce. A ona noblesně odsouhlasila, že je Irena mladší a že je proto jen logické, že jí podává kávu, peče pro ní závin a pro kluky, Josef tolik toužil, aby se s nimi zblížila, hněte už 11. šišku knedlíků. Co z toho vyplývá? Že většina normálních dětí bere normální rozvod svých rodičů normálně. Že se z toho snaží co nejvíc vytěžit. Že chtějí víc volnosti, lásky a peněz. A že pro ženu, která pochopí fakt, že si v hloubi srdce každý šťastný muž přeje vlastnit harem, je ideální manželovi vyhovět. Má rada tedy zní: splňte muži jeho přání. Možná nebude litovat on, určitě ale bude litovat ta druhá.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
7: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy!
8: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Setkání se stoletým starcem a jeho psem nám za maličkou chvíli nabídne Dalibor Janda. To na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k písničkám, které nám dělaly radost třeba před 50 či 55 lety.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Do šéru, tedy společného bydlení, jste opět zváni v božím plánu na nově ve 2020. Vy, co sledujete, také víte, že kromě tří rozvedených kamarádů se tu střídají jako svatí na orloji různí nocležníci, kteří těm stávajícím připraví nejedno dobrodružství. Zvláště pak Julie, tedy dívka z Bruntálu, co se tu usadila a prožívá nejedno dobrodružství, ale když bych mohl být konkrétnější, pak spíše jednu pohromu za druhou. Dnes je na pořadu 14. pokračování nazvané Něčí blízkost ve 2020 na nově. Asi jen s velmi bujnou fantazií byste zabitou dívku hledali mezi dinosaury, i když se jedná jen o jejich skameněliny. Právě do tohoto muzea je přivolána hrdinka stejnojmenného seriálu Patience, aby vyšetřila, kdo se za tím zločinem skrývá. Více ve 2015 na ČT1. Nevím, zda někteří diváci nečekají s případným příjezdem do Polabí až do chvíle, kdy se tam vyšetří stále ještě nevyřešená vražda. Je to tak, seriál Polabí se pomalu ale jistě blíží ke kýžené stovce. Už jen 5 dílků skládačky chybí k dosažení této seriálové mety. Co napoví dnešní epizoda, uvidíte ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Barborová, která by 6. září oslavila 80. narozeniny. Bohužel jí to nebylo dopřáno, nicméně její písničky stále žijí. Tentokrát zpívala s Vlastimilem Harapesem, který byl též několik let jejím životním partnerem. No ale my postoupíme dál, postoupíme na vojnu. Povídka, kterou napsali pánové Jiří Grossman a Miloslav Šimek, se jmenuje Jak jsem rukoval. Ten druhý nám ji také přečte. A my zjistíme, že vojenská povinnost se svého času nevyhýbala ani ženatým mužům. A pánové nám prozradí, jaké to bylo shledání, když ten zocelený chlapík přišel po čase domů za svou milovanou ženou.
1: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana našeho státu, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Ivan. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů, ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi maďarsky. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že ho vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hrud. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý, kdo měl jinou barvu, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z 2. patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod rohoškou minu. Jinak si soudruh Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák, v pokoji měl zákop, kde přijímal hosty a po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodu se pohyboval pouze přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu a promítal zpomaleně válečné filmy a vrhé se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit vlastní armádu. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal na nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občané mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto soudruhů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu, běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2, 4. patro. Telefon 224-682, úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá, i vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že Anina láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Ivane. Jsi silnější a hru ti zdobí fučíkův odznak a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopan se přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal: Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale již nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
8: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
7: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
8: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
7: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. O víkendu se v Česku po jasném a teplém pátku zřejmě zatáhne a zaprší. Bude maximálně 17 stupňů Celsia, a to v sobotu. Neděle bude podstatně chladnější, když nejvyšší teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. V noci se mohou objevit přízemní mrazíky, vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. V pondělí pak očekávají meteorologové zase vyjasnění a mírný vzestup teplot. Bude zřejmě znovu až 17 stupňů a podobné teploty by mohly v příštím týdnu vydržet i v dalších dnech. Teď pravidelný přehled cen za paliva. Nafta v Česku znovu podraží a její cenový strop zítra stoupne na 48,77 za litr, což je nejvyšší hodnota od zavedení říjnové vládní regulace. Benzín naopak mírně zlevní na maximálních 46 korun na 72 haléřů. S plošným poklesem cen na stojanech ale řidiči počítat nemohou. Průměrné reálné ceny se sice stále drží pod úředními stropy, jenže geopolitické napětí na Blízkém východě a drahá ropa další úlevu v nejbližší době neslibují. Nejlevněji se tankuje na jihu Čech a v Pardubickém kraji, naopak nejdražší zůstávají dálnice a Praha, kde se marže čerpadlářů šplhají k povolenému maximu. Platnost řidičáku se možná prodlouží. Novela silničního zákona počítá s tím, že by řidiči chodili na výměnu průkazu až po 15 letech namísto současných 10. Jde o jednu část ze souboru změn, které připravilo ministerstvo dopravy. Rezort třeba také navrhuje jednodušší vymáhání pokut za prohřešky v rámci unijních zemí. Další novinkou je zvýšení rychlosti karavanů na dálnicích a silnicích ze současných 80 na 100 km v hodině. Igor Sirota z ústředního automotoklubu v Impulze Honzy Benešovského upozornil na možné úskalí této změny.
4: Čím těžší automobil, tím i delší brzná dráha, to je to negativum, to pozitivum je to, že ploužení se těchto automobilů mezi nákladními vozidly v pravém pruhu zase z druhé strany omezuje tu dopravu.
3: Novela silničního zákona je teď v připomínkovém řízení. Následně zamíří na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku. Vyjednávání o budoucí pražské vládě drhne na financích. Zástupci vítězného STAN a druhého Spolu sice po dnešní schůzce hlásí shodu na prioritách v dopravě, školství i bydlení. Klíčovou městskou kasu ale chtějí mít pod kontrolou obě strany. Rozcházejí se také v tom, kdo by měl v koalici usednout jako třetí. Zatímco šéfovi Spolu Tomáši Portlíkovi stačí dvoučlenná vláda se STAN a o dopravu nebo zdravotnictví se dělit nechce, lídr starostů Petr Hlaváček preferuje širší spojenectví a v pondělí vyrazí s nabídkou za Prahou sobě a Piráty. Hlaváček se navíc zítra potká s Patrikem Nacherem z opozičního ANO, se kterým sice vládnout odmítá, ale potřebuje s ním probrat sněmovní zákony o regulaci Airbnb a městském mýtném. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku budou zejména v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí, k večeru pak bude přibývat oblačnosti, a to zejména od severozápadu. Naměříme 14 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tuctu kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

si zohrál! Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jak hores, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Český impuls.

karton na oborek a taky porcelán.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Český impuls. Krásný.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi. České radiokomunikace nechali odstřelit dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Téměř 50 let byly nejvyššími stavbami v Česku. Firma pro ně využití ani kupce nenašla, tak nechala vysílače zlikvidovat. Střelmistr Petr Mikula říká, že demolice stožárů proběhla přesně podle plánu.
2: Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo. Dělá se to tak, že lana jsou ve třech směrech a v tom jednom směru se ty lana přestřelí a jedno lano se ponesalo, aby táhlo ten stožár k zemi a on se proto takhle skládal jako skládací metr.
1: Likvidace ocelového šrotu bude probíhat dalších 20 dnů. Titul nejvyšší stavby v Česku po stožárech v Liblicích teď přebírá vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří 347,5 metru. Obce ze čtyř oblastí zvažovaných pro hlubinné jaderné úložiště podali stížnost Evropské komisi kvůli postupu českého státu. Vadí jim, že Ministerstvo životního prostředí odmítlo udělat podrobné strategické posouzení vlivů na přírodu u nové koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a označilo ji za pouhou formalitu. Samosprávy naopak varují, že plánovaná dostavba Dukovan, Temelína i malých reaktorů objem vyhořelého paliva mnohonásobně zvýší a podzemní areál se bude muset výrazně zvětšit. O lokalitách na Klatovsku, Vysočině nebo u Temelína se má rozhodnout do roku 2030 a obce doufají, že Brusel donutí české úřady k plnohodnotnému ekologickému prověření. Obří zakázku Českých drah na dodávku vlaků za 84 miliard korun řeší antimonopolní úřad, a to kvůli podezření z nedovolených úprav vítězné nabídky. Neúspěšný švýcarský výrobce Stadler tvrdí, že státní dopravce umožnil vítězné společnosti Škoda Group dodatečně změnit nabídku až po závazné uzávěrce soutěže na 133 elektrických souprav pro Prahu a Středočeský kraj. České dráhy jakékoliv nekalé změny striktně odmítají a argumentují tím, že po odevzdání nabídek pouze v souladu se zákonem vyjasňovali technické a jazykové detaily. Antimonopolní úřad už zahájil správní řízení, které by v případě pochybení mohlo tender zrušit. A pro České dráhy zatím stále platí zákaz smlouvu s vítězem podepsat. Lídři Evropské unie hodlají na zítřejším summitu v Bruselu vyzvat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mírnil své ostré veřejné výpady proti Donaldu Trumpovi. Brusel se totiž obává, že kritika amerického prezidenta, kterému Zelenský v rozhovoru pro Financial Times vytkl sympatie k autokratům i dohodu s Vladimirem Putinem o vývozu nafty, ještě více prohloubí krizi mezi Kyjevem a Washingtonem. Evropští státníci sice stojí za Ukrajinou, zároveň se ale zoufale snaží udržet strategické partnerství s Bílým domem. Na jehož rozvědce závisí bezpečnost celé Evropy. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí a k večeru čekáme v Čechách od severozápadu, že bude přibývat oblačnost. Naměříme 14 až 19 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: jako báby bez zubé, když olizují cukrátka. Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu na nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.
1: Každý večer v rytmu country. Český impuls.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Český impuls.

frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedrez mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední,

roztržená obálka už se k lesu snáší. Valčík, Švarc a opálka. Horečně se potí záda a ruka u Sten Gun skládá. Mercedes se blíží od břežan. Pak ožehne výbuch z dola, pyšný profil protektora, s kletbou gabčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví, ruka z paluby, šlapou bačku chystra.

čtvrté a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silvo A, Silvo B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

kreslovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silvej, Silvbí, ozvěny stenganů doráží. Kreslovkou kráčím dolů

0: Nistenganu dorážím, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Rádio Český impuls. Hraj

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
1: To je ale zima. Jdu ven.
0: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Český impuls.

středu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče,

a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Česko dál svírá vážné sucho a nedávné ochlazení s mírným deštěm situaci v řekách ani přehradách nijak nezlepšilo. Letošní rok je srážkově třetím nejsušším od roku 1961 a rekordní úbytky vody hlásí jak velké toky, včetně Vltavy, Moravy a Odry, tak vodní nádrže. Vltavská kaskáda čelí vůbec nejhorší krizi ve své historii. Orlík je naplněný z necelých 20%, ze slapů i Lipna voda rychle mizí a jeho český Husinec na řece Blanici dokonce úplně vyschl. Z Vranovské přehrady na Dyji, která klesla o 10 metrů, se už vynořily zatopené domy a poloviční stav hlásí také třeboňské rybníky, což posune tradiční výlovy a zřejmě zvedne ceny ryb. Vydatnější déšť přitom meteorologové v nejbližších týdnech nečekají. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi. České radiokomunikace ve 11:45 dopoledne odstřelili rozhlasové vysílače v Liblicích na Českobrodsku. Po ukončení vysílání pro ně totiž nenašla další využití ani kupce, schopného zajistit jejich opravu a provoz. Už od rána se v okolí liblického vysílače schromažďovaly desítky aut a likvidaci chtěli na vlastní oči vidět stovky zvědavců. 355 metrů vysoké stožáry sundala k zemi 4 kila Semtexu. Demolici o pár minut zdržel paraglidista, který se pohyboval nebezpečně blízko vysílačů. Nejvyšší stavba v Česku ale nakonec definitivně padla. Dalších 20 dní teď bude probíhat navazující likvidace ocelové konstrukce. Prvenství v tabulkách nejvyšších staveb přebírají po středních Čechách ty západní. Nejvyšší stavbou je teď vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří 347,5 metru. Státy Vyšegrádské čtyřky spolu s Itálií a Řeckem zablokovaly na summitu v Bruselu část unijních závěrů o konkurenceschopnosti a cenách energií. Skupina pod vedením předsedajícího Slovenska a za podpory českého premiéra Andreje Babiše požaduje hned tři úpravy. Větší zohlednění specifických cen energií v jednotlivých zemích, stabilizaci trhu s povolenkami ETS 1 a především odklad nového systému povolenek na dopravu a vytápění budov ETS 2, nejméně na rok 2030. Právě odpor proti zavedení systému ETS 2 plánovanému na rok 2028 se stal hlavní překážkou celé dohody a evropští lídři se proto k tématu musí vrátit v pozdější části jednání. Poprava bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 na základně v Texasu zastřelil 13 lidí, se nakonec v přímém přenosu vysílat nebude. Zrušení původně plánovaného streamu Pentagonu oznámil americký prezident Donald Trump na síti s tím, že popravčí chatu smějí sledovat pouze rodiny obětí. Za obratem stojí podle informací televize CNN fakt, že střelec je po zásahu policie z roku 2009 ochrnutý od pasu dolů a Trumpovi se nelíbila představa, že by armáda živě přenášela popravu muže na invalidním vozíku. Čekáme zítra polojasno až skoro jasno zpočátku, ale v Čechách s mlhami nebo s nízkou oblačností. Během dne by se měly rozpustit. K večeru čekáme v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti. Naměříme 14 až 19 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český Impuls.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleba.

0: Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Radka tu má prázdnej dům.

0: jedna. Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. V Česku chybějí mladí pekaři. Ročně obor absolvuje kolem 200 studentů, aby ale řemeslo nezanikalo. Je jich potřeba zhruba tisícovka. Svaz pekařů a cukrářů proto spouští novou kampaň s názvem A co když? Marketingová manažerka svazu Gabriela Lokšanová Rádiu Impuls prozradila, co je její náplní.
1: Plánujeme Instagramy, YouTube, pro příklad natočíme video s pekařem, který tam třeba pracuje 50 let. Řekne nám, jak se k té pozici staví, co ho motivovalo. Kontrast vlastně bude rozhovor se studentem, který právě začal. Chceme tam opravdu udělat osvětu v tom, že ta kariéra je opravdu jako bohatá.
0: Cílem kampaně je oslovit žáky základních škol, znovu naplnit učebny učilišť. Hlavně ale vyvrátit mýtus o tom, že vystudovaní pekaři vstávají brzy ráno a pracují za málo peněz. Tragická nehoda na železničním přejezdu u Býtovan na Chrudimsku stála v podvečer život řidiče osobního auta. Ten nepřežil střet s projíždějícím vlakem. Krátce před 6:30 vjel vůz Volkswagen Touran na přejezd bez závor, který je osazený pouze výstražnými světly, přímo pod soupravu směřující ze Skutče do Pardubic. Zatímco šofér auta na místě podlehl vážným zraněním, všichni cestující i personál ve vlaku vyvázli bez újmy na zdraví. Provoz na železniční trati musel být kvůli zásahu hasičů a vyšetřování policejních kriminalistů kompletně zastavený. A míříme na Slovensko. Slovenský gymnazista Samuel Straško, který loni ve Spišské Staré Vsi nožem zavraždil zástupkyni ředitelky i spolužačku, se chtěl inspirovat tragickou střelbou na Pražské univerzitě. Tato informace zazněla u soudu s bývalým šéfem tamní policie, který teď sám čelí obžalobě za to, že tragédii nezabránil. 19-letý útočník, který nedávno dostal 25 let vězení, byl totiž už v té době v podmínce a dívkám otevřeně vyhrožoval schozením ze skály, utopením i tím, že by rád postřílel studenty. Policejní velitel měl všechny tyto zprávy na stole, přesto je vyhodnotil jen jako problémové chování a u školy nezařídil hlídku ani v den, kdy mladíkovi po zkouškách hrozil vyhazov. Bývalému šéfovi oddělení hrozí až 5letý trest a líčení bude pokračovat v lednu příštího roku. A u sousedů ještě zůstaneme. Igor Matovič baví Slovensko. Stát ovšem řeší zneužívání státní ochrany u bývalého premiéra a politika. Matovič vbíhá mezi lidi, provokuje je a ponižuje. Nerespektuje žádné bezpečnostní pokyny a na mítincích úmyslně vyvolává konflikty.
2: Incidentov s Matovičom so zásahmi policie i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku. Najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktoré mu potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Josef Baoko, Rádio Impuls Slovensko.
0: A na závěr výsledek fotbalového utkání Evropské ligy. Sparta dnes hostila norský Lillestrøm. Utkání po počáteční převaze Spartanů nakonec skončilo vyrovnaně 1-1. Čekáme zítra polojasno až skoro jasno, zpočátku se mohou v Čechách tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí. Od severozápadu bude k večeru přibývat oblačnosti. Naměříme 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a má to. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřeu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačino jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si.

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bije v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně

0: žije. Yeah, tiger, tiger, tiger z Indie. Koncertíne se nerožije.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.

0: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Platnost řidičáku se možná prodlouží. Novela silničního zákona počítá s tím, že by řidiči chodili na výměnu průkazu až po 15 letech namísto současných 10. Jde o jednu část ze souboru změn, které připravilo ministerstvo dopravy. Rezort třeba také navrhuje jednodušší vymáhání pokut za prohřešky v rámci unijních zemí. Další novinkou je zvýšení rychlosti karavanů na dálnicích a silnicích ze současných 80 na 100 km v hodině. Igor Sirota z ústředního automotoklubu v Impulze Honzy Benešovského upozornil na možné úskalí této změny.
1: Čím těžší automobil, tím i delší brzná dráha, to je to negativum, to pozitivum je to, že ploužení se těchto automobilů mezi nákladními vozidly v pravém pruhu zase z druhé strany omezuje tu dopravu.
0: Novela silničního zákona je teď v připomínkovém řízení. Následně zamíří na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku. A teď aktualita ze zahraničí. U vjezdu do Eurotunelu na francouzské straně se srazil autobus s nákladním vlakem, píší o tom agentury. Zraněno bylo 19 lidí, provoz tunelu je přerušený. Slovenská policie vyšetřuje děsivý nález v lese u obce Brestovec na západě země. Hasiči tam po uhašení ohořelé Škody Fabia s českou poznávací značkou objevili ve vraku tělo bez hlavy a samotnou hlavu našli zhruba 10 metrů od vozidla. Slovenská televize spojuje případ s pátráním po 43-letém Radku Galuškovi, kterého česká policie podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Ačkoliv v policejní databázi už odkaz na pátrání hlásí neplatnost. Jestli ohořelé ostatky patří přímo hledanému muži nebo jiné oběti, určí až soudní pitva v následujících hodinách. Celý případ navíc komplikuje fakt, že kriminalisté našli na stromě hned vedle schořelého auta viset lano se smyčkou. Zlín může mít po 16 letech v čele znovu ženu. Jasno, ale ještě zdaleka není. Za to u sousedů v Otrokovicích už dívčí volební válka prakticky skončila.
2: Tahle dvě města dlouhodobě spojují linky MHD. A je dost dobře možné, že brzy také dvě ženy v jejich čele, zatímco ve Zlíně se jedná teď o povolební koalici. A až pak o tom, zdali by po 16 letech mohla vést statutární město primátorka Věra Stojan ze STANu, v Otrokovicích podle všeho naskočí do třetího volebního období dosavadní starostka z ANO Hana Večerková. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: V Praze začal Signál Festival. Do neděle nabídne 21 světelných instalací na nové trase v Dejvicích a v centru města. Zahajovací videomapping na arcibiskupském semináři viděli stovky lidí a další projekce promění fasádu staroměstské radnice na motivy esejí Václava Havla. K vidění je také obří tchajvanský laser na hladině Vltavy, instalace Milana Cajse nebo vystoupení laterny Magiky ve staré bubenečské čistírně. Většina děl v ulicích je zdarma, 8 vnitřních prostor je placených a zítra program doplní konference s virtuální realitou v Národní technické knihovně. Sparta v evropské lize nečekaně ztratila. S nováčkem norské ligy Lillestrømem doma pouze remizovala 1-1, když o plný bodový zisk přišla až na začátku nastaveného času. Svěřenci dánského kouče Briana Priského tak po sérii 5 soutěžních vítězství a zářijové výhře 4-1 nad týmem Ararat Arménia poprvé ztratili a po 2 kolech mají 4 body. Čekáme zítra polojasno až skoro jasno. Zpočátku se mohou v Čechách tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí. Od severozápadu bude k večeru přibývat oblačnosti. Naměříme 14 až 19 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily,

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: Express. Zprávy ve 23.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou a já přeji příjemný poslech. Začneme pravidelným přehledem cen za paliva. Nafta v Česku znovu podraží a její cenový strop zítra stoupne na 48,77 za litr, což je nejvyšší hodnota od zavedení říjnové vládní regulace. Benzín naopak mírně zlevní na maximálních 46 korun a 72 haléřů. S plošným poklesem cen na stojanech řidiči počítat nemohou. Průměrné reálné ceny se sice stále drží pod úředními stropy, ale geopolitické napětí na Blízkém východě a drahá ropa další úlevu v nejbližší době neslibují. Nejlevněji se tankuje na jihu Čech a v Pardubickém kraji, naopak nejdražší zůstávají dálnice a Praha, kde se marže čerpadlářů šplhají k povolenému maximu. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi. České radiokomunikace nechali odstřelit dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Téměř 50 let byly nejvyššími stavbami v Česku. Firma pro ně využití ani kupce nenašla a tak nechala vysílače zlikvidovat. Střelmistr Petr Mikula říká, že demolice stožárů proběhla přesně podle plánu.
2: Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo. Dělá se to tak, že lana jsou ve třech směrech a v tom jednom směru se ty lana přestřelí a jedno lano se ponechalo, aby táhlo ten stožár k zemi a on se proto takhle skládal jako skládací metr.
1: Likvidace ocelového šrotu bude probíhat dalších 20 dnů. Titul nejvyšší stavby v Česku po stožárech v Liblicích teď přebírá vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří 347,5 metru. Ostravský rapper Hard Rico jde do vězení na 5 let. Za mřížemi na podobnou dobu skončí i jeho dva komplicové. Olomoucký vrchní soud zvýšil ostravskému rapperovi a influencerovi Enrico Peštovi trest za loupež a vydírání. Potvrdil mu také peněžitý trest 2 miliony korun. Skupina podle rozsudku loni v březnu v Ostravě Porubě vydírala a oloupila muže. Donutili ho k výběru 100 tisíc korun a následně pod nátlakem požadovali další 2 miliony. Policie je zadržela, když si dva z nich jeli vyzvednout první milion. Podle rozsudku byl 23-letý Pešta organizátorem celé trestné činnosti. Útok se odehrál v jeho bytě, kam poškozeného vylákali. Podle obžaloby byl útok předem promyšlený a lstivý. Jeho součástí bylo fyzické násilí i vyhrožování vraždou a trval desítky minut. Vážná nehoda zastavila provoz v Eurotunelu. U vjezdu na francouzské straně se kolem 8. večer srazil minibus s nákladním vlakem a zranil 19 lidí. Nikdo z nich ale není v ohrožení života. Minibus vezl řidiče kamionů na přepravní vlak Le Shuttle, převrátil se na koleje u nástupní rampy a přijíždějící nákladní souprava už nedokázala včas zabrzdit. Na místě zasahují hasiči i záchranářský vrtulník. Železniční spojení mezi Francií a Británií je v obou směrech kompletně přerušené a společnost Eurostar musela zrušit i poslední spoje z Paříže a Londýna. Městská hromadná doprava v Klatovech se plní. Od července je zdarma a počet cestujících vzrostl o tisíce. Místní jsou spokojení.
3: Zatímco od ledna do června přepravili autobusy v Klatovech 28,5 tisíce cestujících měsíčně, v červenci už to bylo více než 33 a v srpnu 40 tisíc. To je bezmála o 30% víc. Trend pokračoval i v září. Lidé jsou spokojení, častěji jezdí také děti do škol. A město chystá další novinky. Už spustilo webový vyhledávač spojení, připravuje se mapa aktuálního provozu.
1: Na závěr ještě výsledky fotbalové Evropské ligy. Sparta v lize nečekaně ztratila. S nováčkem norské ligy s Lillestrémem doma pouze remizovala 1-1, když o plný bodový zisk přišla až na začátku nastaveného času. Viktorka Plzeň pak podlehla maďarskému dobře známému rivalovi. Ferencvároši přestřílel 2-1 a v konferenční lize se nedařilo ani Jablonci, který s Freiburgem nakonec prohrál 3-2. Čekáme polojasno až skoro jasno, zítra bude zpočátku mlhavo nebo s nízkou oblačností, během dne se ale má rozpustit. Od severozápadu bude k večeru přibývat oblačnosti. Naměříme 14 až 19 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: mnohem víc.
1: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls. Snad se

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začínají zprávy, zdraví u nich Honza Varga. Česko dál svírá vážné sucho a nedávné ochlazení s mírným deštěm situaci v řekách ani přehradách nijak nezlepšilo. Letošní rok je srážkově třetím nejsušším od roku 1961 a rekordní úbytky vody hlásí jak velké toky, včetně Vltavy, Moravy nebo Odry, tak vodní nádrže. Vltavská kaskáda čelí vůbec nejhorší krizi ve své historii. Orlík je naplněný z necelých 20%, ze slapů i Lipna voda rychle mizí a jeho český Husinec na řece Blanici dokonce úplně vyschl. Vlašské přehrady na Dyji, která klesla o 10 metrů, se už vynořily zatopené domy a poloviční stav hlásí také třeboňské rybníky, což posune tradiční výlovy a zřejmě zvedne ceny ryb. Vydatnější déšť přitom meteorologové v nejbližších týdnech nečekají. Karlovarský kraj se dohodl s Bavorskem na propojení zdravotní péče. Hejtmanství chce více spolupracovat s pohraničními okresy Wunsiedl a Tirschenreuth. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty by se tak měla zlepšit dostupnost zdravotní péče.
2: Zdravím z Karlovarska, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. Přestože běží náborové kampaně, nikdy není jisté, zda oslovení po vypršení podmínek neodejdou dál, především za vyššími platy do sousedního Německa. Hejtmanství se proto teď snaží zdravotnictví se sousedy propojit. Klíčem je maximální využití existujících ordinací a poskytovatelů zdravotních služeb. Ve výsledku by tak mělo být jedno, jestli pacient z pohraničí půjde k lékaři u nás nebo v Bavorsku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Slovenská policie vyšetřuje děsivý nález v lese u obce Brestovec na západě země. Hasiči tam po uhašení ohořelé Škody Fabia s českou poznávací značkou objevili ve vraku tělo bez hlavy a samotnou hlavu našli zhruba 10 metrů od vozidla. Slovenská televize spojuje případ s pátráním po 43-letém Radku Galuškovi, kterého česká policie podezírá z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Ačkoliv v policejní databázi už odkaz na pátrání hlásí neplatnost. Jestli ohořelé ostatky patří přímo hledanému muži nebo jiné oběti, určí až soudní pitva. Celý případ navíc komplikuje fakt, že kriminalisté našli na stromě hned vedle schořelého auta viset lano se smyčkou. A na Slovensku zůstáváme. Igor Matovič baví Slovensko. Stát ovšem řeší zneužívání státní ochrany u bývalého premiéra a politika. Matovič vbíhá mezi lidi, provokuje je a ponižuje. Nerespektuje žádné bezpečnostní pokyny a na mítincích úmyslně vyvolává konflikty.
3: Incidentov s Matovičom so zásahmi polície i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku. Najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktoré mu potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: A na závěr ještě výsledky fotbalové Evropské ligy. Sparta v lize nečekaně ztratila. S nováčkem norské ligy Lillestrémem doma pouze remizovala 1-1, když o plný bodový zisk přišla až na začátku nastaveného času. Viktorka Plzeň pak podlehla maďarskému dobře známému rivalovi. Ferencvároši přestřílel 2-1 a v konferenční lize se nedařilo ani Jablonci, který s Freiburgem prohrál 3-2. Čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku se mohou v Čechách tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí, od severozápadu bude k večeru přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 14 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Platnost řidičáku se možná prodlouží. Novela silničního zákona počítá s tím, že by řidiči chodili na výměnu průkazu až po 15 letech, namísto současných 10. Jde o jednu část ze souboru změn, které připravilo ministerstvo dopravy. Rezort třeba také navrhuje jednodušší vymáhání pokut za prohřešky v rámci unijních zemí. Další novinkou je zvýšení rychlosti karavanů na dálnicích a silnicích ze současných 80 na 100 km v hodině. Igor Sirota z ústředního automotoklubu v Impulzech Honzy Benešovského upozornil na možné úskalí této změny.
1: Čím těžší automobil, tím i delší brzná dráha, to je to negativum, to pozitivum je to, že ploužení se těchto automobilů mezi nákladními vozidly v pravém pruhu zase z druhé strany omezuje tu dopravu.
0: Novela silničního zákona je teď v připomínkovém řízení. Následně zamíří na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku. Obce ze 4 oblastí zvažovaných pro hlubinné jaderné úložiště podaly stížnost Evropské komisi, a to kvůli postupu českého státu. Vadí jim, že ministerstvo životního prostředí odmítlo udělat podrobné strategické posouzení vlivů na přírodu u nové koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a označilo ji za pouhou formalitu. Samosprávy naopak varují, že plánovaná dostavba Dukovan, Temelína i malých reaktorů objem vyhořelého paliva mnohonásobně zvýší a podzemní areál se bude muset výrazně zvětšit. O lokalitách na Klatovsku, Vysočině nebo u Temelína se má rozhodnout do roku 2030 a obce doufají, že Brusel donutí české úřady k plnohodnotnému ekologickému prověření. Obří zakázku Českých drah na dodávku vlaků za 84 miliard korun řeší antimonopolní úřad, a to kvůli podezření z nedovolených úprav vítězné nabídky. Neúspěšný švýcarský výrobce tvrdí, že státní dopravce umožnil vítězné společnosti Škoda Group dodatečně změnit nabídku až po závazné uzávěrce soutěže na 133 elektrických souprav pro Prahu a Středočeský kraj. České dráhy jakékoliv nekalé změny striktně odmítají a argumentují tím, že po odevzdání nabídek pouze v souladu se zákonem vyjasňovali technické a jazykové detaily. Antimonopolní úřad už zahájil správní řízení, které by v případě pochybení mohlo tender zrušit, a pro České dráhy zatím stále platí zákaz smlouvu s vítězem podepsat. Zlín může mít po 16 letech v čele znovu ženu. Jasno, ale ještě zdaleka není. Za to u sousedů v Otrokovicích už dívčí volební válka prakticky skončila.
2: Tahle dvě města dlouhodobě spojují linky MHD. A je dost dobře možné, že brzy také dvě ženy v jejich čele, zatímco ve Zlíně se jedná teď o povolební koalici. A až pak o tom, zdali by po 16 letech mohla vést statutární město primátorka Věra Stojan ze STANu. V Otrokovicích podle všeho naskočí do třetího volebního období dosavadní starostka z ANO Hana Večerková. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: Lídři Evropské unie hodlají na summitu v Bruselu vyzvat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mírnil své ostré veřejné výpady proti Donaldu Trumpovi. Brusel se totiž obává, že kritika amerického prezidenta, kterému Zelenský v rozhovoru pro Financial Times vytkl sympatie k autokratům i dohodu s Vladimirem Putinem o vývozu nafty, ještě více prohloubí krizi mezi Kyjevem a Washingtonem. Evropští státníci sice stojí za Ukrajinou, zároveň se ale zoufale snaží udržet strategické partnerství s Bílým domem, na jehož rozvědce závisí bezpečnost celé Evropy. Čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku se mohou v Čechách tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí. Od severozápadu bude k večeru přibývat oblačnosti a naměříme 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň. Ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

Začínají zprávy, zdraví u nich Honza Varga. Česko dál svírá vážné sucho a nedávné ochlazení s mírným deštěm situaci v řekách ani přehradách nijak nezlepšilo. Letošní rok je srážkově třetím nejsušším od roku 1961 a rekordní úbytky vody hlásí jak velké toky, včetně Vltavy, Moravy nebo Odry, tak vodní nádrže. Vltavská kaskáda čelí vůbec nejhorší krizi ve své historii. Orlík je naplněný z necelých 20%, ze slapů i Lipna voda rychle mizí a jeho český Husinec na řece Blanici dokonce úplně vyschl. Z Vranovské přehrady na Dyji, která klesla o 10 metrů, se už vynořily zatopené domy a poloviční stav hlásí také třeboňské rybníky, což posune tradiční výlovy a zřejmě zvedne ceny ryb. Vydatnější déšť přitom meteorologové v nejbližších týdnech nečekají. Karlovarský kraj se dohodl s Bavorskem na propojení zdravotní péče. Hejtmanství chce více